hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Co je to zázrak?
1: Událost, kdy chce Hospodin dát najevo svou existenci.
0: A co je to náhoda?
1: Situace, kdy chce Hospodin zůstat inkognito.
0: A tak. A když byla Eva stvořena, proč vlastně z Adamova žebra?
1: Hospodin se dlouho rozmýšlel, který orgán použít. Odmítl hlavu, aby nebyla svéhlavá. Odmítl oko, aby nebyla koketa. Pak ústa, aby neklevetila. Ruku, aby nekradla. Nohu, aby z ní nebyla běhna. Zůstává ovšem otázkou, jestli to tím žebrem zachránil.
0: Taky jsem slyšel, že Mojžíš si jako dítě strčil do pusy žhavý uhlík, spálil si jazyk a po celý život proto koktal. Tím se to vysvětluje.
1: Co se vysvětluje?
0: No, když se ho Hospodin nahoře Sinaj zeptal, kam chce vést svůj lid, Mojžíš vyhrkl do země do té chudé a vyprahlé země Kanán, podivil se Hospodin. No, jak chceš, a tě potvem. Ale Mojžíš musel spolknout zbytek toho, co chtěl původně říct, do Kalifornie.
1: Trumfují se chasidé z různých obcí, čí wunderwebe, rabín divotvorce, dokáže konat větší zázrak. První povídá, jednou takhle sedíme s naším cádikem, vyprávíme učené řeči, a tu se náš rabín, ať žije do 120, zachvěje a vykřikne hoří. Vidím, jak v Berdyčevě hoří. No a hořelo tam, vyzvídá druhý. Ne, ale není to úžasné, jak daleko náš cádik dohledne.
0: Studenti věšivě se ptají učitele, jak to přijde, že náš rabín má děti. Vždyť nedělá nic jiného, než že ve dne v noci studuje Tóru. To je tak. Někdy pozdě večer, když už prostudoval všechno, co si pro ten den uložil a pocítí touhu po své ženě, přiletí čtyři andělé. Dva z nich ho vezmou pod paždí a doprovodí do jejího lože. A co dělají ti zbylí dva? No, ti musí trochu tlačit, protože tak moc se mu zase k ní nechce.
1: Rabin leží churav v nemocnici. Přijde za ním Gabaj, úředník židovské obce, a vyřizuje vzkaz od představenstva. Naši starší se rozhodli popřát vám brzké uzdravení, abyste se nám pěkně vrátil, dožil se 120 let a ještě něco navrch. Prošlo to poměrem 14 hlasů ku 7.
0: Kon a Rubiček sedí vedle sebe v synagoze a kroutí hlavou nad tím, jak jejich starý kantor předzpěvuje modlitby. No, řeknu jim, povídá Rubiček, že to musí být hrůza, když takový kantor zjistí, že ztratil hlas. Jo, přisvědčuje Kon, ale ještě hroznější je, když to nezjistí.
1: Návštěvník židovského štetlu, tedy malého městečka, se podivuje, jakou tu mají malou synagogu. Sem se přece nemůže vejít celá obec. To mají tak, vysvětluje Šámes. Kdyby měla přijít najednou celá kile, jako tedy obec, tak se sem samozřejmě nevejde. Ale protože se prakticky nikdy nestane, aby přišla najednou celá obec, tak se sem celá obec bez problému vejde.
0: Malý Icik se modlí k Hospodinu. Slibuju, že budu hodný a poslušný a ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu a mrkve, ale do čokolády a do zmrzliny.

0: Baví se dvě křesťanské dívky sloužící u židovských pánů. Já se v těch jejich svátcích ne a nevyznat. A já taky ne, povídá druhá. Ale u tří už vím, co se sluší a co ne. Tak například o šabatu. Můj pán jí v salonu a kouří na záchodě. Když je Tisha B'Av, kouří v salonu a jí na záchodě. No a při svátku Jom Kippur tam jí i kouří.
1: Abraham se prochází po městě. Náhle začne pršet, schyluje se k bouřce. Rychle se schová do nejbližšího krámku. Je to řeznictví. Řezník zrovna krájí čerstvou šunku. Abrama praští vůně do nosu. Abraham se ptá, co stojí ta šunka? V tom se zableskne a zahřmí. Abraham zvedne oči k nebi a povzdechne vyčítavě. No, zeptat se snad můžu, ne?
0: Magister Carpeta se rozhodl, že přestoupí ke katolíkům. A teď má trému

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: že Bože, kdy to utrpení skončí.
1: Líbám, že vás tak rád. Dobrý den, dovolíte prosím, je zde volno. Děkuji vám.
0: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
1: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z řídla, to je v řídelně.
0: Z lázeňské, jo?
1: Jak to tam na kolonádě tak bublá,
0: no, tak víte? Tak proč si nepijete?
1: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ty to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličníkem siřičitým.
0: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
1: No, zdravý pro churavý.
0: No co pak vy nejste churavý?
1: To by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
0: No tak co děláte tady v lázni?
1: Pojďte sem. No? Tak ty si to pro sebe.
0: Ano.
1: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
0: Počkejte, jaká mašina?
1: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
0: Vy jste strojvedoucí.
1: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
0: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů a přitom vypadáte hůř než v neděli.
1: Já se cítím výborně, svátečně. No to božově.
0: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama.
1: Ale přeháníte.
0: No byl jste u lékaře?
1: Co bych tam nedělal? Nikdy nebyl.
0: Nebyl? No dovolíte.
1: Prosím.
0: Víc jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
1: Zbujelej.
0: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
1: Vegetativní, ale to no, nechtěl, ať si vegetuje. No. Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
0: Dovolte, vždyť je to alkohol.
1: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízně, ty si to tam.
0: Ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
1: Průdušky v háji zeleným, člověče.
0: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
1: Já že mám bílý.
0: No, bílej.
1: Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
0: Co?
1: Krásně červený.
0: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v pěti lázních. Dovolíte?
1: Prosím.
0: No jo, a štítnou žlázu máte zdurzelou. No struna jako tele. Vole, máte, vole, že nemůžete.
1: Nemůžu.
0: No. Vidíte, nemůžete rychle.
1: No nemůžu.
0: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
1: No prosím,
0: Co je? No to je hrozný.
1: Jestli něco zpozorováno.
0: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
1: Pro pána krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
0: No, podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
1: No často, tadyhle mě to píchne a...
0: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně budete mít taky mozkovou analýzu.
1: Co? A co je na to dobrý?
0: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
1: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sůlc.
0: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde, jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
1: No, dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík, aby na mě se ženskýma, jděte si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

tady chvádí jako uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí leží.

středá, kde by ze všech stran stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letí.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

Střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé tisíc

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl

z okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku.

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Já pro vás mám překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp a namluvili v roce 1966 Jiří Grossman v divadle hudby.
1: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl psanec, ale nebyl to tramp. Přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříž. Ovšem záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folkloru. A vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak Ty jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdo si mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil tremské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám tremskou přezdívku Azbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trempů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

plák na pršáky neplatí. Ani prach, ani smík, ani zev, ani smík, ani mráz, ani déš, ani sníh, ani plák na pršáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na pršáky neplatí. Ani hr, ani prach, ani smík, ani zev, ani sníh, ani mráz, ani déš, ani sníh, ani plák na pršáky neplatí. Ani hr, ani prach, ani smík, ani zev, ani sníh, ani mráz, ani déš, ani sníh, ani plák na pršáky neplatí.

jsem byl jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.
2: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštěl sklenky, už otvírá piva a počasí se drží. Neprší a neprší.

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých, počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana, zpívá tu píseň s námi, počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží, neprší a neprší.

věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to bylo o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To?
0: Jo? Ne? Tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na oblídku stát.

50 let skupiny Asonance a 35 let folků na country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách country rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Zrušení devátých tříd základních škol by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků. Zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Tak to tvrdí odborníci z oboru vzdělávání. Zrušit devátou třídu chce Okamura i Babiš. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zelení v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Do ulic velmi často vyjíždí 7 cisteren a zalévá se. Vysoké letní teploty zvyšují riziko nákazy salmonelou z pouličního občerstvení a špatně skladovaných potravin. Nemocnice teď evidují víc pacientů se zažívacími potížemi. Každý pátý prý končí v nemocnici. Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

jiné i Johnny Cash v našem vysílání I Walk the Line. Tak to byla parádní muzika, se kterou začínáme sobotní den 22. srpna, kdy svůj svátek slaví Bohuslav. Zdravíme všechny Slávky a Bohuslávky, ať se vám dnešní den vydaří. No tak včera nám trošku sprchlo, co? No někde sprchlo víc, než by si kdo přál, tak jsme se pořád těšili na tu vodu a teď se nám jí tady dostalo do sytosti, bych řekla. Tak snad se to v té půdě nějakým způsobem zúročí a budeme to kvitovat s povděkem, že konečně zapršilo. Tak minimálně všem, co se to nějak netýká, co nemají žádnou zahrádku, tak se nám umyla auta, že jo? Tak přeju ještě jednou pěkný den. Dneska u té vody hodně zůstaneme. Navzdory tomu, že to počasí nebude úplně lákat k vodě, dostaneme se k tomu, nebojte, řeknu vám, jaké počasí bude. Ale proč o té vodě mluvím? Protože dneska nás čeká víkendový pokec s názvem Prázdniny v pádle, s pádlem v ruce, čili takové vodácké povídání. Tak pokud jste vodáci a máte k vodě co říci, máte nějaké pěkné zážitky a nebo nás chcete pozvat na nějakou řeku, která je splavná a kterou jste třeba sjížděli v minulém týdnu a nebo na kterou se chystáte dneska, tak nám určitě zavolejte, budeme moc rádi. 210 323 333. Dneska tedy vodácké povídání plné možná nějakých těch člunů, možná nějakých pádel a možná i nějakých pěkných setkání a seznámení. Před námi je Pavlína Jíšová, taky Vojta Kyďák, Tomáško, hezký den.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Hezké dobré ráno, pěknou sobotu vám všem, co posloucháte Country Radio. Dneska si tu povídáme na téma voda, vodácké zážitky a taky si budeme hrát hodně vodáckých písniček, zejména po 12. hodině v polední siestě. Tak ptala jsem se vás na to, jak jestli sjíždíte řeku, jak vás to baví, nebo jestli jste někde aktuálně byli třeba o víkendu, a nebo jestli se chystáte, protože docela pršelo, tak by se ta situace mohla zlepšit. Napsal nám Tomáš, že sjížděli Sázavu minulý týden a musím říct, že nic moc, hodně jsme nosili. Snad to po včerejším dešti na mnoha místech bude lepší. A taky tady máme jeden telefonát. Hezké ráno.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Pelhřimova. Mám vodáckou zprávu, město rekordů.
1: Povídejte.
2: Helejte, tadyhle u benzínových pumpy směry na Kamenice je laguna, obou směrně průjezdná a světla řídějí semafory.
1: Ale takže u vás hodně pršelo, dá se
2: hodně
1: povědět.
2: Pršelo, je to tam daný to a vždycky jsou tam utopený auta, no to je taková.
1: Tak to byla vodácká zpráva trošku jiného typu, než jsem očekávala, a i tak za ní děkuju. Byla taková vlastně polodopravní a polovodácká do našeho pokecu. Hezký víkend.
2: No taková tam určitě nebude, město rekordů. Mějte se a hezký den.
1: Vám taky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No tak vidíte, i taková ale jako polovodácká, dobře, tak my se tomu smějeme, ale samozřejmě to je trošku jako vážnější situace, zejména pro všechny řidiče, kteří tam chtějí jet, tak prosím vás, neutopte se, je to u benzínové pumpy v Pelhřimově, pokud to tam znáte, tak asi víte, kde to přesně je a kde se ta laguna vždycky vytvoří, když hodně zaprší. Tak i o této vodě si budeme povídat dál ve vysílání Country Rádia a o dopravě za malý okamžik už podrobněji, protože tady bude dopravní servis, který je tu pro vás připraven na Country Rádiu vždycky půl, každý všední i nevšední den i klidně o víkendu, právě jako teď. Před námi jsou Rangers s Karlem Macálkou, dáme si jejich písničku, která se jmenuje Prastarej vůz. Pěknou sobotu přeje Katka Čepelíková.

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: S Country rádiem na cestách.
1: Prima sobotu, mám tady informace, které se týkají Prahy a toho dnešního dne. V podstatě dneška, zítřka a trošku i pondělka. Z důvodu rekonstrukce mostu přes tramvajovou trať totiž v Praze dojde, nebo už došlo vlastně dneska od 4:30 od rána k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Ohrada Palmovka a vytrvá, jak jsem říkala, do pondělí zhruba do 4:30 do rána. Linky 5 a 7 jedou k vozovně Žižkov, linka 10 na spojovací a je také zavedena linka 30 cíliště Ďáblice, Palmovka, nádraží Libeň a Lehovec. Ještě krátce z vlakových kolejí Nymburk, Kopidlno, Budišov nad Budišovkou, Odry a nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau. Tak to jsou trasy, na kterých dneska vlaky nejezdí. Mrkneme se i na D1, protože tam máme dvě komplikace, respektive jedna s D1 úzce souvisí. Jde o exit 226, je to v Jihomoravském kraji, aktuálně tam probíhá vyšetřování dopravní nehody, srazily se tam dva osobní vozy a mrkneme se i přímo na D1, na 342. kilometr ve směru na Ostravu. Máme tam havarované vozidlo a neprůjezdná je zpevněná krajnice. Projet se dá, ale budete muset malinko zvolnit. Tak to jsou informace ze silnic. Pokud i vy vyrážíte aktuálně někam na silnice, přeju vám šťastnou cestu a kdybyste narazili na nějaký problém, nezapomeňte na nás a dejte nám vědět. 210 323 333.
0: Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prdl mu poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. To lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
1: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Kapela Camelot a Pozor tunel v našem vysílání při 22. srpnovém dni, což je den, kdy své narozeniny slaví jeden americký countryový zpěvák, který se jmenuje Colin Ray. My musím říct, že ho až tak úplně moc nehrajeme, ale myslím si, že jeho písničky dobře znáte. Můžeme si pustit pár ukázek, abyste si ho připomněli. Zpívá třeba tuhle písničku, která se jmenuje That's My Story. That's my story. Nebo zpívá taky Little Rock. A nebo To the Border and Beyond. Takhle skvěle zpívá Colin Ray, který dneska právě slaví 660. narozeniny. A možná to netušíte, ale právě tenhle ten zpěvák taky přespíval písničku od Beatles, která se jmenuje Let It Be. Beatles ji vlastně připravili a seznámili nás s ní v roce 1970. A on o 25 let později si řekl, ale tohle bych mohl taky zaspívat. Tohle by mi docela šlo a bylo by to skvělé a určitě by se to lidem líbilo. Tak já myslím, že by se to líbilo. A my si ji teďka pustíme. Přejeme všechno nejlepší, tak happy birthday Colin Ray. Tady je Let It Be v jeho podání z roku 1995. Užijte si, hezký den.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Víkendový pokec tentokrát voní vodou, táborákem a taky dobrodružstvím. My si dneska povídáme o vodáctví, o jezech, o spaní pod širákem i o tom, jak vás to bavilo na různých řekách v minulosti, anebo kam se třeba chystáte sjíždět řeku. Tak o tom všem si dneska budeme povídat v rámci našeho víkendového pokecu, který je na téma prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání. Tak napsal nám Ivan, teď v týdnu jsme byli sjíždět Blanice. A to bylo teda peklo. Musím říct, že jsme si tu dovolenou nenaplánovali úplně dobře. No, ta Blanice, dívala jsem se, ta Blanice i dneska je teda úplně na tom neúplně dobře. Anička píše, že sjížděli Vltavu a že to bylo skvělý, i když to bylo poprvé, ani jednou se neudělali. No tak to je samozřejmě chvályhodné, tady takhle tleskáme malinko a možná se chystáte na vodu i vy a říkáte si, no tak snad to nějak půjde, ne, když zapršelo. Tak mám tady krátké info o tom, které řeky teda na tom vůbec nejsou dobře. Jo? Vidím tady u nich červený semafor, to znamená pozor, pozor. Tak Bečva, Bělá, když se koukneme dál, Doubrava, Dračice, Hloučila, jsou takové ty menší toky, Jihlava, Jizerka, Lomnice, Lužnice, Morava, Nežárka, Ohře, Opava, Stružná, Rokytná. Těch řek je celá řada. Opravdu je třeba dříve, než někam vyrazíte, se podívat na to, jak to s nimi vypadá, zvláště pokud nejste úplně v tom vodáctví až tak úplně zběhlí. A pojedete třeba poprvé nebo po druhé, a nebo si říkáte, tak tohle to bude moje poslední sezóna, já jsem zvyklý na všechno a všechno zvládnu. Tak uvidíme. Mrkněte se, když tak třeba na internetové stránky, obecně na internetu, když zadáte do vyhledávače sjízdnost českých řek, tak nám vyjede spoustu odkazů, které vás budou dobře navigovat a dobře směrovat. Tak přeju příjemnou plavbu a kdybyste měli nějaký zážitek, tak jsem s ním. Sbírám je tady na telefonní lince 210-323-333.
2: Dáša jedla cukroví, zkazila si chrup. Měla úsměv.

0: Antri počasí.
1: Sobota bude oblačná až polojasná, přechodně i zatažená. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme 21 až 26. Vyrazíte-li na hory, počítejte se stupně 13.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Základní výbava pro prvňáka letos vyjde ve slevových akcích průměrně na 3350 korun. To je podobně jako loni. Ceny jednotlivých položek se ale v porovnání s předchozím rokem výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak nejvíce zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou zůstává školní aktovka. Ta letos vyjde v průměru na 1614 korun. Co je nebo bude nového v Kolíně, to ví Luboš Dvořák.
2: Město Kolín plánuje umístit nad ledovou plochu zimního stadionu dnes už nezbytnou multimediální kostku. Radnice má statický posudek z cechy, podle kterého je zavěšení možné. Instalace si ale vyžádá ještě stavební úpravy. Současné vedení města na stadionu pokračuje s přípravami dalších větších modernizačních investic. Luboš Dvořák, Kolín.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Hezké dopoledne, pěknou sobotu 22. srpna. Tak to je den jako stvořený pro práci na zahrádce nebo nějaký nenáročný výlet a nebo se možná dneska vydáte třeba na chodské slavnosti v Domažlicích. To já teda speciálně doporučuju hlavně proto, že tam budou mít ty jejich tradiční chodský koláče a to je nesmírná dobrota. No a jestli to máte třeba daleko, jo, na ty chodské slavnosti v Domažlicích, tak si ty koláče upečte doma a poslouchejte dál Country Radio. A klidně nám zavolejte na 210 323 333 a podělte se s námi o váš zážitek z řeky. Budeme si za chvilkou povídat o tom, které řeky jsou sjízdné, které jsou velmi dobře sjízdné a na které můžete vyrazit třeba dneska anebo zítra. Téma víkendového pokecu je totiž jasné, prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání. Nejenom v sobotu, ale i v neděli to bude hodně zavodněné, to naše vysílání. Tak pěknou sobotu, zdraví vás Katka Čepelíková, posílám vám další muziku z našeho vysílání. Věřím, že se bude líbit.

Márně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Prázdniny s fádlem v ruce, čili vodácké povídání o tom, co jste zažili na vodě, o tom, jak jste spali pod širákem, když jste zabalili loďku, jo, dali jste si ji někam na břeh a pěkně jste si odpočinuli po tom dlouhém plutí. O jezerech, o řekách, o jezech, o tom všem si dneska budeme povídat v našem vysílání. No a jaké řeky jsou aktuálně sízne? Tak představte si, že Vltava je dobrá. Tak Vltava, ta je na tom podle mě úplně vždycky dobře. Vltavu sjedete v pohodě, Berounka velmi dobrá, Sázavá, tak tam záleží na úseku, na který se vydáte. Ohře je sízná, Lužnice na Hraně v hornější části a Otava je taky sízná. Tak to jsou moje doporučení z Country Rádia. Na ostatní řeky se můžete podívat třeba na raft.cz, tam si myslím, že jsou ty informace docela aktualizované a týkají se i dnešního dne. Tak pokud dneska chystáte pádlo do ruky a trošku si máknout, tak si myslím, že na té vodě si užijete docela prýma den, nemělo by svítit extra sluníčko, mělo by být kolem 22 stupňů Celsia, tak to si myslím, že jsou docela příznivé podmínky právě po prosíždění řeky. No a co jste nám psali k tomu, jaké máte vzpomínky na sjíždění řek? Napsala nám Eliška, že řeku nikdy nesjížděla. Už jí je 62 let a už se jí to prý asi nikdy nepodaří. Celý život vždycky chtěla sjíždět, ale nenašla ty správné lidi, kteří by s ní na raft vyrazili. Já si myslím osobně teda, že ve 62 rozhodně není na nic pozdě. A jestli ve vás je pořád ta velká touha, tak já bych prostě vyrazila asi někam, kde se ti vodáci schází, jo? Do nějaké prostě hospůdky, někde, kde mají prostě svoje tábořiště a tam bych se prostě jako vklínila, jo? Tam bych se prostě nějak infiltrovala a začala se s nimi bavit a já myslím, že tak se prostě pěkně zkamarádíte a můžete nějakou tu pěknou řeku ještě sjet. Já bych neházela flintu do žita, rozhodně. Myslím si, že věk může být jenom číslo. Tak těším se na další vaše příspěvky, které souvisí s vodáctvím, které dneska je aktuálním tématem ve vysílání Country Rádia. Pošlu vám taky nějakou muziku, aby jsme jenom nepovídali. Tady budou Bee Gees a písnička, která se jmenuje Boards. A za chvilku taky dopravní servis v našem vysílání.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné dopoledne, je přesně 9:30, tak se mrkneme na dopravu a začneme výlukami vlaků, které máme dneska polodenní vlakovou výluku na trase Hradec Králové, Týneště nad Orlicí. No a další takové ty dlouhodobější jsou na trasách Nymburk, Kopydlno, Budišov nad Budišovkou Odry nebo Brno Ivančice. Co se děje na silnicích? No, ku podivu, i když je sobota, jo, a není úplně fantastické počasí, tak si myslím, že ta doprava není tedy úplně ideální. Obvykle to bývá klidnější. Tak poslouchejte, v metropoli se bouralo v ulici Radlická, osobní vozidlo před vjezdem do tunelu Mrázovka, je tam odstavené, možná bouralo, možná nevíme přesně, co se tam stalo, každopádně s ním počítejte, je tam trošku ve špatné situaci a myslím si, že byste se toho mohli trošku leknout. Tak připomínáme, Radlická ulice před vjezdem do tunelu Mrázovka. Bouralo se také v Praze na Malém náměstí a informace nám přišly i z Liberce, z ulice Hodkovické, i tam máme kolizi dvou osobáků. A pozor, D11, 69. kilometr ve směru na Prahu, i tam máme překážku na vozovce. Co se tam stalo, není specifikováno, jenom s tím počítejte. Ať nejste ve stresu zbytečně při sobotě, chceme si ji užít přece. Za chvilku Brontosauři a taky Holidan.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Kamarádi, přátelé naši, užijte si víkend a těšte se na pondělí.
2: Mrkneme se do Opavy, co se tam tenkrát v roce 1952 stalo. Je, to byla sláva.
1: A taky popřejeme k narozeninám Janu Rosákovi. Kolikáte tak asi slaví?
2: Těšte se na pondělní vysílání Country Rádia, na soutěže, zábavu, ale i hlavně bezva muziku.
1: Tak v pondělí ahoj, těší se na vás
3: Kaťka s Vláďou. Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Taky jsem si myslela, že svou zemi znám. Pozvala jsem vás na chodské slavnosti. No to jsem popleta. Ty chodské slavnosti už jsou samozřejmě dávno za námi. Prosím vás, nejezděte nikam. Chodské slavnosti dneska nejsou. Já jsem popleta, tak se omlouvám. Ne, tak prostě stane se. Samozřejmě, já jsem se tak těšila na ty koláče, až jsem prostě je úplně promarnila. Propásla jsem je, tak hoci je budeme muset upéct všichni doma. Ale co nebudeme muset doma dělat, pokud se vydáme do Hrušovan nad Jeviškou, tak tam si budeme moci užít guláše, co hrdlo ráčí. Pokud máte rádi guláš, protože guláš to si myslím, že je taková unikátní věc, kterou každý dělá jinak, každý na ní má svůj recept a každý zaručeně ví, že tam musí přijít tohle, jinak to není ono. A ten druhý říká, ne, ne, to tam 100% tohle nedávej, protože já mám lepší recept a tam přijde toto. Tak prostě těch receptů na guláš existuje celá řada a ty nejlepší guláše ochutnáte právě na Guláš Festu v Hrušovanech nad Jeviškou, což je akce, která začíná právě dnes v 15 hodin, takže to parádně stíháte, ať jste odkudkoliv. Takže myslím si, že si to tam pěkně užijete, protože nahlášeno je do této soutěže 13 týmů. To znamená, že minimálně 13 různých gulášů se tam bude moc ochutnávat. A ten nejlepší, doufám, že na něj získáte i recept, pakliže tam budete. Taky tam bude ohnivá show, jo, a jestli prostě nejste úplně fandové guláše, nebo vám stačí prostě ochutnat jednou, tak tam budou i langoše, bramboráky, cukrová vata, spoustu zábavy, tak Guláš Fest v Hrušovanech nad Jeviškou, to je naprostá jistota, dneska v 15 hodin to tam všechno začíná. Tak si to užijte, když tak dejte vědět, jak jste si pochutnali a jaký že je teda ten nejlepší recept do toho guláše, na ten guláš. A co tam teda docela určitě musí vždycky být, to by mě zajímalo, tak třeba se ozvou i z Guláš Festu v Hrušovanech nad Jeviškou. Zdravíme tam. Teď už Petr Novák v našem vysílání.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání je tématem dnešního víkendového povídání na Country Rádiu. Alenka nám napsala, že si jednou večer přijeli do kempu, postavili tam stan, dali si večeři a šli spát. Ráno ale zjistili, že si postavili stan úplně na jiném místě, než si mysleli. Což by teda nevadilo, kdyby večer předtím nezaparkovali auto asi 200 metrů daleko. Ráno tedy hledali auto. A nenašli ho, teda našli ho, ale nemohli najít stan. Tak hlavně, že loď prý byla připravená a týden na vodě prý byl už jenom parádní. Tak takovéhle příběhy se stávají. To Milan zažil něco podobného, ale s trošku jinou věcí. Jo. Víte, co hledali? Oni nehledali auto ani stan, ale hledali jídlo. Protože na první vodě, na kterou vyrazili před 5 lety, si prý pěkně všechno naplánovali. Lodě, vesty, barely, spacáky, stan, mapu, ale zapomněli na jednu věc, a sice jídlo. Večer jsme přijeli do kempu, kde byl stánek zavřený, tak jsme otevřeli barel a zjistili jsme, že jsme tam měli 6 rohlíků. 6 rohlíků pro 4 lidi. Od té doby máme vodácké pravidlo, na vodu se bere víc jídla než oblečení. Tak to je, myslím si, docela dobrá rada pro všechny, kteří chtějí třeba poprvé sjíždět řeku a říkají si, všechno odškrtáme, ano, máme toto, toto, toto a jídlo. Nezapomeňte na jídlo. Tady je Vaby Daněk, Rychlejší koně, muzika, která nás čeká do 10. hodiny na Country Radio. Pak si řekneme, jaké nás dneska čeká počasí.

0: Country počasí.
1: Sobota bude oblačná až polojasná, přechodně i zatažená. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme 21 až 26. Vyrazíte-li nahory, počítejte se stupně 13.

0: S víkendovými zprávami je tu Tomáš Adamec. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy. Jejich populace i hnízda rychle rostou. Vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i počet. Pro včelaře a včelstva jsou vosy obtížným hmyzem. Letají na krmítka v úlech, obtěžují při práci a útočí na česna ve snaze se dostat do úlu. Situace se ale koncem léta začne zlepšovat. Kolo, koloběžka, prázdniny a děti. Tohle spojení k létu patří. Právě u dětských cyklistů ale rodiče, nebo přímo i děti, často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIP. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá. Do Beskyd se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
1: Letošní mapování velkých šelem v Beskydech a přilehlých oblastech potvrdilo, že vlci se stabilně pohybují na celém sledovaném území. Dobrá zpráva je, že konfliktů s chovateli dobytka v regionu ubývá. Populace rysů zůstává vyrovnaná a zvířata se objevují i v nových lokalitách. Naopak výskyt medvěda se nepodařilo roky prokázat. Luboš Dvořák, Beskydy.
0: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byl Kenny Rogers, Robin James v našem vysílání krátce po 10. hodině, kdy opět takzvaně vplouváme do dalšího víkendového pokecu, nebo respektive do další hodiny. Prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání i nadále pokračuje, tak se k tématu můžete vyjadřovat, můžete psát, volat, můžete nahrávat vzkazy skrze aplikaci Country Radio, nebo klidně zkuste zavolat 210-323-333, co jste zažili, kdy jste se cvakli, nebo proč jste se ještě necvakli, protože jste prostě výborní vodáci. Třeba máte i nějakou otevřenou skupinu, kam berete ty, kteří ještě nikdy nejeli. Už jsme tady měli jeden příspěvek, za chvilku ho zmíním. Pokud byste chtěli sjet vodu, tak máme tady někoho, kdo bere i ty, kteří ještě nikdy vodu nejeli a sveze vás. No, tak to si myslím, že je docela dobrý tip, proč dál poslouchat Country Radio. Dáme si taky nějakou pěknou muziku, která by vás mohla potěšit. Pozdní sběr, až skončí bál, a budou i Hobous anebo Petr Spálený. Tak krásné sobotní dopoledne přeje od mikrofonu Country Radia Katka Čepelíková.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska si povídáme o vodáctví, o sjíždění řek, o vašich zážitcích právě z těchto plaveb, které možná letošní léto nebyly úplně tak ideální, jak jste si představovali. Ale to si představte, že sjíždět řeky se třeba začaly až v druhé polovině 19. století. To třeba pro mě celkem velké překvapení. Takové první kanoe v Evropě byly v roce 1866, kdy byl založen první kanoistický klub v Evropě. No a v roce 1913 byl založen svaz kanoistů Královský českého a šlo vůbec o první národní kanoistický svaz v Evropě. No, to jsou věci. A vlastně to vodáctví se silně propojilo s rozmachem trampingu, což bylo ve 20. a 30. letech. Tak vidíte, tak to zase tak dlouho ty řeky nesjíždíme. Tenkrát se sjížděla hlavně Vltava, Sázava, Lužnice a Berounka a dneska už se sjíždí kde která řeka, zejména teda ta, která je docela plná vody, že to se samozřejmě sjíždí výrazně lépe. Tak jak jste na tom s tou vodou? Sjížděli jste ji někdy, nebo jste se o to někdy pokoušeli, a nebo vždycky jenom tak rádi pozorujete a z břehu máváte a voláte to hezké vodácké ahoj? Ivana nám napsala, vodu jsem sjela v životě jen jednou. Konkrétně jez na Sázavě, a to pod vodou, když jsem se tak trochu topila. Bylo mi 8 a skočil pro mě krásný mladík. Bohužel v tom věku jsem to ještě neuměla náležitě ocenit. Dneska už by pro mě asi nikdo neskočil, je mi 70. Přeji všem krásný zbytek léta a žádné topení. Ivanko, já bych pro vás skočila vždycky, nebojte se. Přece když vidíme, že se něco děje, tak zachraňujeme všichni. Silami, které máme. Tak děkujeme za příspěvky, a klidně volejte, pište dál k tématu vodáctví. Teď si dáme nevodáckého Michala.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné sobotní dopoledne, Hradec Králové, Týn ještě nad Orlicí, tak tady dneska vlaky nejezdí, je tady náhradní autobusová doprava v rámci takových těch polodenních vlakových výluk. Nymburk, Kopilno, Budišov nad Budišovkou, Odry nebo Brno, Ivančice, to jsou další výluky vlaků, které vás čekají, takže nepojedete ani dnes vláčkem, ale na těchto trasách rozhodně autobusovou dopravu, ale tak lepší autobusem než nic. D8, 45. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, tam se bouralo. Komplikace čekejte taky na D8 na sjezdu Exit 45 ve směru na Německo. I tam máme dopravní komplikace, takže D8 trošku komplikovaná místy. V Praze se bouralo v ulici Trabantská, máme tam v sobě dva osobní vozy a komplikaci máme stále na Radlické, je to těsně před vjezdem do tunelu Mrázovka, je tam odstavené osobní vozidlo. Počítejte se vším, o čem jsem vám povídala, a kdybyste narazili i na nějakou další komplikaci někde na území České republiky, klidně nám o ní dejte vědět. 210 323 333. Šťastnou cestu a hezké dopoledne.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: krásný mládí.
1: Country Radio. Staré sny i nová pohlazení. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country.

Cestující muž v podání kapely, kterou vede letošní jubilant Pavel Želman Lohonka. Letos na jaře oslavil 80. narozeniny a toho rozhodně neodradilo od zpívání, neseknul s tím žádné odpočívání, žádné převalování na gauči. S Želmanem obráží letní festivaly, zrovna dneska krátce před 7:30 si ho budete moci naplno užít na Újezdském bavím létě, festivalu, který probíhá už od včerejška v Dolním Újezdu u Litomyšle. Dneska odpoledne tam vystoupí i další kapely, jako třeba Vítěz Sporty roku 2026, taky Epidemie, Forfolk, Samson a jeho parta. A zakončí celý festival Jiří Pavlica a Hradišťan, takže opravdu velmi nabitý festival, tak pokud to máte kousek do Dolního Újezdu u Litomyšle, tak si myslím, že byste neměli váhat. Ten odpolední program začíná, nebo respektive festival pokračuje od 13. hodiny. Tak času dost vyrazit a užít si muziku. A nebo zůstaňte spolu s námi, pokud se vám nechce do toho malinko sichravějšího počasí. Poslouchejte dál Country Radio. Mám pro vás Věru Martinovou, taky Karla Černocha a nebo Mirka Hofmana. Tak přeju krásnou sobotu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Prázdniny s pádlem v ruce, to vodácké povídání stále proplouvá naším éterem a my se bavíme nad vašimi příspěvky, respektive jsem, jako já osobně jsem na ně hrozně zvědavá a hrozně mě zajímá, jaké to je sjíždět tu vodu. Musím se přiznat, že já jsem vodu teda nikdy nejela a vždycky jsem byla přesně ten, který vždycky mával jenom z toho břehu a volal to ahoj a všichni prostě mávali a vždycky se jako mávali jen tak opatrně, to bylo vidět, ti, kteří jedou poprvé, tak mávali jen tak opatrně, aby se nepřeklopili. Ale potom byly samozřejmě i ty party takových těch odhodlaných chlapců do půly těla s těmi šátky kolem hlavy a ti prostě se i postavili na té loďce a takhle zvedli tu ruku a mávali ahoj a jeli a byla to paráda. Věřím, že v dobré partě je to naprosto skvělé. Tak Míla nám napsal, ahoj, já jsem jezdil od 16 let Berunku a to z Chrástu u Plzně. Vždycky jsme si poslali lodě z Kladna do Plzně a tam jsme na ně čekali 3 dny. Propili jsme všechny peníze a pak jsme jeli na vodu Švorc, ale vždycky se něco sehnalo. Někomu jsme pomohli a tak spali jsme, kde se dalo, žádný kempy, prostě romantika. Co začaly půjčovny, tak nejezdím, to už je vodák kde kdo. Zdravím a vzpomínám na Pikovice. Tak Mílo, taky vzpomínáme na Pikovice, na oslavu 35. narozenin Country Rádia. Tam se sice žádná řeka nesjížděla, ale tam jsme si užívali skvělé odpoledne, myslím si, že vlastně celý den, nejenom s muzikou Country Rádia, ale i s živým vysíláním. Tak další vaše příspěvky budou následovat a budeme tady mít i slíbenou pozvánku na nějakou pěknou loďku pro toho, kdo ještě nikdy nejel žádnou vodu. A to je možná chyba, možná je to pozvánka i pro mě. Tak za chviličku v našem vysílání. Teď už Johnny Cash.
2: Way down south, down a long dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

0: Tantry počasí.
1: Dnes nás čeká oblačná až zatažená obloha, zejména z počátku na Moravě nás čeká místy polojasno. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů Celsia na Moravě a ve Slezsku 21 až 25. A jaká nás čeká neděle? Tak neděle by měla být podle všech předpovědí a podle všech posledních informací jasná až polojasná. S nejvyššími denními teplotami mezi 17 a 22 stupni Celsia na jeho východě Moravy nás čeká až 25.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku po láhvi vstál.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na Vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tak Ivan Mládek je možná teďka někde na cestě domů, protože včera hrál, jestli se nepletu, v Country Loděnice v Novém Městě nad Váhom, takže takový velký výlet měl v rámci tohle třídenního festivalu. Tak snad nás poslouchá. Zdravíme ho, s Tramvajáckou jsme si samozřejmě užili další zábavnou písničku v našem vysílání i krátce po 11. hodině při sobotě 22. srpna. Zdravíme všechny vodáky, tak ahoj, takhle jste lodi, doufám, že nám taky zamáváte, my jsme na tom břehu a my zatím jako nejedeme, my vás pozorujeme a o vás si povídáme, o vašich zážitcích, možná, že se připojíte, možná, že nám taky dáte vědět, jak vás to baví, jestli je vodáctví váš život a kolik vlastně těch řek třeba už jste splavili, kolik kilometrů máte za sebou, možná, že se to i takhle počítá. Mezi námi jsou i tací, kteří právě jenom tak zpovzdálí pozorují a zatím si říkají, no, ale jako možná příští rok, možná ještě uvidíme. Musím se na to nějak jako psychicky připravit, jo? Musím se na to prostě dobře podívat, zvážit všechna pro a proti a prostě jako oddalujeme to, jo? Každý rok si vždycky říkáme, letos by to šlo a pak to zase jako trošku zabalíme. Tak dodejte nám trochu odvahy, abychom to třeba příští rok už jako opravdu udělali, opravdu nějakou tu řeku sjeli, třeba s nějakými dalšími vodáky. Dáte nám vědět, můžete o tom, jak sjíždíte řeku na studio@countryradio.cz, což je e-mailová adresa, ale taky se nemusíte bát a můžete zavolat na 210 323 333. No a jestli chcete zanechat vzkaz, tak využijte aplikaci Country Radio, kterou doufám, že máte staženou ve svých chytrých mobilech. Tam vlastně na jedno kliknutí jenom podržíte, namluvíte svůj vzkaz a jak to odešlete, tak já už to tady poslouchám. Takhle rychlé to je. To jsou prostě ty moderní věci. Tak i v této hodině se budeme věnovat ale muzice, dáme si nové struny, flarety, anebo Valdu Matušku a Olgu Blechovou, Kousek lásky zůstal ve strunách. To je hudební nabídka pro tuto chvíli. Přeju vám krásné dopoledne a pěknou sobotu. Zdraví vás Katka Čepelíková.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Bavíme se o vodáctví, o sjíždění řek, o tom, jaké to dneska je, třeba ve srovnání s tím, když jste jezdili před 20-30 lety. Blanka napsala, dobrý den, dovolená na vodě byla má nejkrásnější dovolená v mém mládí. Sjížděli jsme Lužnici a Vltavu. Od 3 let s námi jezdila i dcera včera. Přeji všem krásný zbytek léta s vodáckým pozdravem. Ahoj, sloučí Blanka. Napsala i Zuzka, od miminkovského věku jsem vyrůstala v chatě u Vltavy. Od 5 let jsem uměla plavat a jezdila po řece na lodích, ale první a poslední normální vodu jsem jela až kolem 24 let na Polských jezerech. Jeli jsme tenkrát s partou ze školy, se kterou jsme to táhli už 5 let a vlastně náhodou jsem tam začala chodit s kamarádem. Za rok jsme se vzali, za 2, respektive za 6 let se narodili dcery a táhli jsme to spolu 35 let až do doby, než manžel zemřel, ale vodě vždycky volám hurá, napsala nám Zuzka. Tak to byl taky hezký příběh a máme tady i příběh od Jirky, nebo respektive je to taková jako pozvánka pro všechny ty, kteří stále odolávají s tou řekou a říkají si, jako chtěl bych, ale trošku se bojíte, protože nemáte ty zkušenosti a nemáte sebou žádného toho tahouna. Tak Jirka je prý tahoun. Prý jsem četla zprávu od Zdeňky, ano, to bylo někdy z rána, že ještě nikdy nebyla na vodě. Já jezdím s otevřenou skupinkou a rádi ji vezmeme sebou a možná by vzali i vás, kteří zrovna váháte, ale tu vodu byste si chtěli někdy sjet. Tak napsal nám Jirka, že se máte podívat na stránky, které se jmenují www.pramínky.cz. Pramínky.cz, to je ta stránka, která vás navede asi tam, kde byste mohli sjet řeku třeba už za týden. Třeba to budete zrovna vy, kteří poprvé díky Country Rádiu a Jirkovi sjedou řeku. A pak nám dáte vědět a napíšete nám třeba, že to bylo naprosto úžasný, i když jste se třeba prostě párkrát cvakli. Tak teď už vám posílám Jarka Nohavicu. Stále dále probíráme téma vodáctví, tak klidně pište i volejte.
2: Kdy se mýval svou skrýš, pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 12:01 k tomu mrkneme se na pražskou MHD, kde od dnešní brzkých ranních hodin až do pondělí 24. srpna došlo k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Ohrada a Palmovka. Také máme z důvodu prací na Hlávkově mostě od soboty 11. července až do pondělí 31. srpna dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Vltavská Těšnov. Linka číslo 12 jede v trase sídliště Barrandov, Malostranská, Čechův most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Bílá Labuť, Florence a Lehovec. Co se děje na silnicích? V Klatovech se bouralo v ulici Pražské, v Lokti na Sokolovskou, v ulici Rooseveltova, a když se vrátíme do Prahy, tak v ulici Vladislavova a Rejskova máme dvě dopravní kolize. Tolik tedy dopravní zpravodajství na Country rádiu. Další vás čeká v 13:30 v našem vysílání. Teď ale Gentlemani a nebo kapela Camelot.
2: Country rádio. Tereza.
0: Znáte je?
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud, kolem nás to dál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country rádio.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country rádiu.
6: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

radovali, že díky suchu na rostlinách nebyly plísně, jo. Ale zase, to je taková jako poloviční radost, protože málo vody znamená menší bobule a tím pádem menší výlisnost, což taky může vést k tomu, že vlastně tam bude vyšší obsah hořčin v tom moštu. Jak se to nakonec projeví v chuti burčáku, tak to samozřejmě záleží na konkrétní lokalitě i dalším průběhu počasí. Jisté je jenom to, že burčák už je k mání, a to nejenom na Moravě, už se rozváží po celé republice, tak pokud máte rádi ten sladší, tak si ho dejte teď, protože to množství alkoholu v něm bude narůstat a vlastně úplně nejlepší ta situace, tedy z pohledu množství alkoholu, bude až někdy na podzim, tak ochutnávejte, zatím je to taková jako dobrá, hustá limča. Teď si dáme Eagles, taky Radka Tomáška, a pak budeme pokračovat v našem víkendovém pokecu, který je tentokrát na téma vodáctví. Myslím si, že pro vodáky ideální zpráva, že

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A uzavřeme toto téma alespoň pro dnešní dopoledne krásným příspěvkem od Štěpánky, která už 25 let pracuje jako vodácká instruktorka, takže má informaci o tom, jak to bylo dříve, jak je to nyní, co se prostě všechno mění a tak podobně. Tak Štěpánko z Jižních Čech, děkuju za tenhle ten zkaz, děkujeme a čtu. Takhle to zní. V zimě dělám lyžařskou instruktorku a přes léto jezdím jako vodácká instruktorka. Jezdím převážně se školními skupinami. Děláme i různé firemní akce, občas adaptační kurzy, mimoškolní zájmové skupiny a tak podobně. A můžu říct, že za těch 25 let se toho strašně moc změnilo. Jednak v chování novodobých vodáků, ale také v materiálu, kterým se dneska na vodě používá. Protože mám pocit, že se to obrací spíš k horšímu. Já pořád vytrvávám a snažím se svým klientům předávat ty tradiční hodnoty vodáctví. Snažím se je učit, že vodáctví není jenom opít se do němoty a nechat se jen unášet vodou a nehledět na ostatní ani na okolí. Dneska to vlastně rafty mnoha lidem umožňují. Půjčí si raft právě proto, aby nemuseli nic moc umět a aby jim nehrozilo, že se někde cvaknout. Ale tím se z vodáka bohužel vytrácí vodák. Já se stále pořád snažím předávat úctu k přírodě, úctu jeden k druhému a taky radost z toho, že člověk něco na vodě opravdu umí. A pořád věřím, že to, co těm dětem předávám, padne na úrodnou půdu. Že si z toho něco odnesou a třeba jednou budou dál předávat to, co jsem je naučila já. A tak bych chtěla pozdravit všechny vodáky, kteří mají úctu sami k sobě, k ostatním vodákům i k přírodě. A chtěla bych tě poprosit, jestli by se našlo nějaké volné místečko, zahrát všem těhle slušným vodákům písničku Bílá kánoe od Eldoráda. Se vzkazem, že je všechny moc zdravím a vážím si toho, když jsou na vodě slušní vodáci. Já osobně s partou trampíku a kamarádů, kterou mám, jezdím buď před sezónou nebo po sezóně, protože jindy už to bohužel vzhledem k ostatním rádoby vodákům na té vodě za moc nestojí. Přesto nestrácím naději a všechny vás moc zdravím. Tak to bylo celé znění krásného e-mailu od Štěpánky. Tak Štěpánko, že seš to ty. Pro všechny vodáky, kteří sjížděli a nebo sjíždí vodu a jsou takový jako ty. Eldorádo, Bílá kánoe.

0: Antri počasí.
1: Dnes nás čeká oblačná až zatažená obloha, zejména z počátku na Moravě nás čeká místy polojasno. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů Celsia na Moravě a ve Slezsku 21 až 25. A jaká nás čeká neděle? Tak neděle by měla být podle všech předpovědí a podle všech posledních informací jasná až polojasná. S nejvyššími denními teplotami mezi 17 a 22 stupni Celsia na jeho východě Moravy nás čeká až 25.
0: Nové CD Petra Kocmana Mr. Country právě v prodeji.
2: Já jsem tvůj cowboy s harmonikou.
0: Po dlouhých 8 letech vydává první muž české country své nové album. Petr Kocman Mr. Country.
2: Nelámej nad mnou.
0: Koupit můžete na www.petrkocman.cz nebo v e-shopu www.mrcountry.cz mrcountry.cz.
2: To tě dojímá.
0: Petr Kocman je Mr. Country.
2: Já jsem tvůj cowboy s harmonikou.
3: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
4: Zatáčka víří prak vozů, co přede mnou jeli.
3: Některé jsou pohodlné. Některé jsou vzrušující.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Zrušení devátých tříd základních škol by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků. Zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Tak to tvrdí odborníci z oboru vzdělávání. Zrušit devátou třídu chce Okamura i Babiš. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zelení v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Do ulic velmi často vyjíždí 7 cisteren a zalévá se. Vysoké letní teploty zvyšují riziko nákazy salmonelou z pouličního občerstvení a špatně skladovaných potravin. Nemocnice teď evidují víc pacientů se zažívacími potížemi. Každý pátý prý končí v nemocnici. Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta.
2: Dnes ve znamení písní vodáckých, jakož i námořních,

zelených cyklech. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

venku stát. Ta čeká každé ráno s náručí, až do chalupy mojí začne slanej vítr vát.

Erebus a teror. To byla lodí jména, když admirál John Franklin tenkrát na sever se bral. Objevit tu zemi, co vábí jako žena,

Len lodní trupy drtí a anděl bílé smrti do dobrodruhů hráje. Zve teď ve tmě poslední a posádky to vědí, že zpátky cesty není a duši Bohu

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Základní výbava pro prvňáka letos vyjde ve slevových akcích průměrně na 3350 korun. To je podobně jako loni. Ceny jednotlivých položek se ale v porovnání s předchozím rokem výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak nejvíce zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou zůstává školní aktovka. Ta letos vyjde v průměru na 1614 korun. Co je nebo bude nového v Kolíně, to ví Luboš Dvořák.
2: Město Kolín plánuje umístit nad ledovou plochu zimního stadionu dnes už nezbytnou multimediální kostku. Radnice má statický posudek z cechy, podle kterého je zavěšení možné. Instalace si ale vyžádá ještě stavební úpravy. Současné vedení města na stadionu pokračuje s přípravami dalších větších modernizačních investic. Luboš Dvořák, Kolín.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Věra Martinová, Mý blues, děkujeme, a teď vaše blues, nebo moje blues. 13 hodin 9 minut, dnes je sobota 22. srpna 2026, krásné datum, samá sudá čísla. Nevím, co na to numerologové, ale já jen vím, že vás čeká odpoledne s písničkami k pohodě, ke vzpomínání, ke zpívání, místy třeba i k tanci, no a v 17 hodin potom písničky na přání, protože je sobota tak dvouhodinové, tak vám přeju hezkou sobotu za celé Country Radio. Zdraví vás Jitka. A teď už Kateřina Marie Tichá.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, když pokec, tak nejlépe asi po telefonu nebo možná i po mailu. Telefonní číslo do studia Country Rádia 210-323-333, nebo máte-li chuť, tak připomínám adresu studio@countryradio.cz. A proč? Protože máme víkendový pokec na téma prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání, čili dodávám při tomto víkendu voda pode mnou, voda nade mnou, protože víceméně všude leje, pršet bude. A to ještě před pár dny, či možná hodinami, jsme padali vedrem, nadávali na tropy. No a vodáci mezi námi si užívali na vodě a o tom je právě tento víkend. Takže se ptám, jestli patříte mezi vodáky, kolik vlastně vodáků poslouchá Country Radio. Jak jste se k tomu dostali nejen k poslechu, když máme to výročí 35 let, ale hlavně k tomu vodáctví. Na čem jezdíte nebo jste jezdili, co jste zažili, jak jste se potopili, tak volat se dá, psát se dá taky. A protože už jste psali dopoledne Kačce a pokračujete v tom, já jsem moc ráda, tak třeba vybírám tady jeden mail, který napsal Johánek. Ahoj do studia Country Rádia. K vodáctví jsem se dostal poměrně pozdě. Poprvé jsem sjížděl řeku Moravu při výletu zorganizovaném jedním spolubratrem z kněžského semináře, ale dost mě to nadchlo a když jsem byl vysvěcen na kněze, začal jsem jezdívat v červnu na vodu. Napřed sám s bráchou a postupně se krystalizuje skupina, která to má stejné, prostě nadšení do krásy pozorované z kánoje. A tak i leco stvořím pro ty výpravy, třeba letos vodácký zpěvník. Raději si totiž zaspíváme, než pustit jenom cosi z reproduktoru. Zkrátka, jak se zpívá v jedné písni, píše Johánek, jde o vodáckou pohodu a těším se na další řeku a na ty, kteří se k pohodě přidají. Tak děkuji za tuhle krásnou vzpomínku a za ten vlastně životní styl, který může inspirovat nás ostatní. Já teda byla na vodě jednou. Byl to vodácký kurz od školy. No, tak o tom třeba za chvilku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, hlavně dobře dojeďte, pozor, klouže to, ne že by z důvodu ledu, ale že prší. Pozor na D35, kilometr 166, Vysoké Mýto, směr Hradec Králové, tam došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce. D35 Džbánov, exit 171, požár vozidla, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Doprava Praha z důvodu rekonstrukce mostu přes tramvajovou trať dochází od dneška do pondělí 24. srpna k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Ohrada Palmovka. 5 a 7 jedou k vozovně Žižkov, 10 na spojovací a je zavedena linka 30 sídliště Ďáblice Palmovka nádraží Libeň Lehovec.
2: Country Radio. Prej, řidič 3x nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
4: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
0: jako by to bylo včera.
5: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
0: S námi si vzpomenete. Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
6: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country Radio.

0: Dobré odpoledne, tak já vím, že voda padá z hora, ale určitě je mezi váma spousta nadšenců, kteří mají právě rádi tu vodu pod sebou. Máme tady víkend s pádlem v ruce a hned na úvod pozdrav od posluchačky Hanky.
1: Ahojte, já jsem prvně jela Orlici, myslím, že to bylo z Čestic do Hradce. Vlak měl zpoždění, ostatní taky a mobily nebyly, ale zvládli jsme to na pohodu. Takže super, Orlice je světelná kdykoliv je. Jenom teďka bude trošku moc vody, tak bych to radši nerizkovala, do toho moc neumím.
0: Tak Hančko, děkujeme za vzkaz, za hezkou vzpomínku. Já už jsem říkala, že na vodě jsem byla jednou na nějakém školním kurzu a tak jsem se potom nějak odmlčela, tak jsem si říkala, jaká k tomu přijdu takovéhle téma na víkend, když vlastně žádný vodák nejsem. Ale věřím, že nás poslouchá hodně vodáků, kteří si to užívají, těší se na to, až budou řeky sízdné, až sluníčko vystrčí první paprsky a začne to cákat. Tak jestli chcete, tak určitě napište na studio@countryradio.cz. Hezkou sobotu.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Tahle písnička Čím jezdí láska, to je z úplně prvního LP Fešáku, Ostro Fešáku, které vyšlo v roce 1975. Otextoval, taky zpíval Tomáš Linka. Dnes ale nemá svátek Tomáš, dnes je sobota 22. srpna a svátek má Bohuslav, což je mužské křestní jméno slovenského původu, moc zdravíme, bohoušci. Další variantou tohoto jména je Božislav a je to, jedná se o překlad řeckého jména, tedy Timoteus, no a znamená budiš Bohusláva. Tak jak víte, tak i na Country rádiu vysílá Bohuslav. Petr Bohuslav, ten se uměl narodit. Jednou slaví jako Petr, jednou jako Bohuslav.

kdyby býval narazil jen přídí, kdyby chyby je to naposled. Obuj se a vem si teplou šálu, napřed ženy, děti a tak dál. Takové bývají konce králů, jaké žádný z králů nečekal. Titanic, Titanic, hladina rovná

za maličkou chvíli hlavu zlatou schýlí slunce ke spánku. Ukryje se v lůžku pěkně pod podušku z měkkých beránků. Dřímou ptáci malí, motýl v květce halí, tichne všechen pluch. Po starosti denní, zpěte unavení,

0: Country počasí.
1: Tak dnes, jak všichni vidíme, cítíme, je oblačno, zataženo, místy tedy polojasno, na severu déšť, přehánky, bouřky, ale k večeru by srážky měly ustávat. Teploty 16 až 21, na Moravě a ve Slezsku až 25, na horách kolem 13. Vane mírný západní vítr, který samozřejmě v přehánkách zesiluje. V noci teploty, pište si, 11 až 6 stupňů, na horách taky kolem 6. Jinak zítra máme neděli, 23. srpna, má být jasno až polojasno, ráno mlhy. Během dne potom přechodně oblačno, na horách ojedněle přehánky. Teploty zítra 17 až 22, na jihovýchodě Moravy 25 a na horách kolem 13.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do nekonečna.

radši se nebo blížej, co z komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

0: necháš účtování, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.
1: Hezkou sobotu, ač prší, navzdory tomu, že prší, protože vždycky je nějaké počasí a příroda určitě trošku té vody potřebuje. No, my všichni potřebujeme pohodu, klid, zdravíčko, hezké písničky. No a protože je sobota, dnes jsou písničky na přání dvouhodinové, takže pokud jste si ještě vzpomněli, že má někdo z vašich milých narozeniny nějaké výročí, nebo se jmenuje Bohuslav třeba, tak můžete ještě napsat přes SMS bránu 720 00 11 11 nebo napište na mail studio@councyradio.cz. Písničky na přání na Country Radio, dnes tady ty dvouhodinové, ale i jakýkoliv jiný den, začínají v 17 hodin.
2: Pittsburgh are rolling down that eastern seaboard.

0: Dobré odpoledne. Víte, jak se říká mi o vlku a vlk za humny? Já jsem říkala před chvilinkou, že Petr Bohuslav se má, že dvakrát slaví svátek, jednou na Petra, jednou na Bohuslava. No a ejhle, on zavolal a teď vám řekne, s kým slaví ten svůj svátek Bohuslava, kde ho slaví a tak. Ahoj Petře, nebo respektuje ahoj Bohouši.
1: Jo, ahoj Jitko, ahoj všichni posluchači Country Rády a moc vás zdravím. Já dneska pracovně, ale taky s nadšenými lidmi, takže no, je to pro mě takový opravdový svátek. Dnes totiž Vašek Vidra společně se svými přáteli realizuje memoriál generála Castra ve Všeticích, jak bývá zvykem. Uh-huh. Přijel opravdu hodně lidí, máme krásné počasí, takže pro koně není ani moc horko, ani moc zima. Je tady krásně sucho, fouká vítr, takže prapory a vlajky vlají i třepetalky na indiánských týpí a právě teď probíhá bitva, kterou nazvali letošní pořadatelé bitvy, bitva u Little Big Hornu, což se vlastně přesuneme do roku 1876, takže teď náčelník sedící bík právě rozjíždí bitvu a celý ten příběh se rozjíždí. Je tady hodně posluchačů našich Country rádia, mají naše samolepky a jsou rádi, že se z našeho rádia o celé bitvě dozvěděli, takže Country rádio je partnerem celé této akce a jsme moc rádi, že má takovou dlouholetou historii, už se sešli po 22.
0: Dobře, a tímto chceš říct, že ještě se dá dorazit?
1: Ještě se dá dorazit, bitva probíhá právě teď o 14 hodin, ale celý program je do 17. hodiny, zakončuje Jimmy Magura, skvělý showman na koni s bičem, s lasem, s noži, prostě se vším, co si může někdo představit. A hlavně je tady indiánské městečko nebo indiánský tábor, je tady 80 koní, už máme za sebou manévry, které vedl sám generál v podobě Václava Vidry a ještě bude povídání s Vaškem o koních a o jejich chovu a o tom, jak se k koním chovali indiáni a vojáci. No takže to všechno nás ještě čeká.
0: No a neskromně asi si zapomněl dodat, že to celé moderuješ zřejmě.
1: Ano, ano, jsem součástí týmu, který moderuje, nemoderuju sám. Jsou tady zajímaví lidé. Dokonce je tady Zlatá orlice, což je dívka Veronika, kterou jeden z indiánů, Lakotů, adoptoval jako dceru, když tam byla na návštěvě a teď tam jezdí pravidelně a naše antropoložka, která jezdí po indiánských jménech po celém světě, tak krásné rozhovory s ní byly.
0: Ty umíš slavit, vždycky jsem si přála slavit něco s Vinetuem, všichni závidíme a třeba ještě někdo dorazí. Díky Petře, ať se daří, ahoj.
1: Děj se hezky, Jitko, zdraví posluchače, ahoj.
0: Ahoj, poslouchám.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, nejen, že Radek Tomášek zpíval, že muži mládnou, ale teď zjišťuju, že Country Rádio poslouchá hodně vodáků, ale to je tím, že máme takové téma na víkend, a sice víkend s pádlem v ruce aneb vodácký víkend. Víkend tady na vodě, i když voda padá i ze zhora. Před pár hodinami jsme padali vedrem, vodáci si užívali na vodě, no a o tom je právě tento víkend. Patříte taky mezi vodáky, máte nějaké vzpomínky, jak jste se k tomu dostali, co jste zažili, koho jste potkali? A už tady mám spoustu vzpomínek, tak třeba od pana Václava Kytnera z Kroměříže, který píše: dobrý den. Poslouchám denně Country Radio a zaujalo mě dnešní vysílání o vodácích, mezi které jsem taky patřil. Už mám 83 roku a možná jsem jeden z mála pamětníků, kteří jeli naposledy takzvané červenské proudy. Sraz byl pod Žďákovským mostem na Louce, kde jsme přespali a ráno potom vyrazili po Vltavě až k hradu Orlík. Jezdil jsem taky závodně za spoje Brno, C2, hraju od 12 let na foukací harmoniku, žiju v Kroměříži, kde jsem taky hrál s několika kapelami. Teď už hraju 5 roků country a folk se skupinou Pohoda. Moc vás zdravím. Ahoj, Václav Kytner z Kroměříže. A ještě se ptá, jestli znáte nebo známe písničku 300 mil je do Fort Adamsonu, že ji nemůže nikde najít a nikdo ji nezná a on už ji zná 69 let. Tak já se taky podívám do našeho archivu. Možná, že se ta písnička jmenuje, pane Václave, jinak třeba. Nevzpomněl byste si, pod jakým názvem třeba bych ji měla hledat? Každopádně naši posluchači nikdy nesklamou, takže třeba pokud vám říká něco 300 mil je do Fort Adamsonu, tak napište na studio@countyradio.cz a já to panu Václavovi, kterému děkuju za krásný mail a hezkou vzpomínku, pošlu nebo řeknu do éteru, tak...

0: Country Radio.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: zesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Country Radio.

Právě se slyšeli country song roku 1993, Alan Jackson. 14:39, prší u vás? To nevadí, aspoň příroda bude zalitá. Co pak se dělo zhruba 22. srpna před lety? Tak třeba Josef II. V roce 1785 zrušil v Uhersku nevolnictví. V roce 1969 předsednictvo federálního shromáždění ČSSR přijalo takzvaný Pendrekový zákon, který zpřísňoval tresty za protikomunistické projevy. No a konečně v roce 1998, právě v srpnu 22. proběhl v Praze koncert britské, ne tedy country, ale rockové, slavné skupiny Rolling Stones jako část světového tour Bridges to Babylon. Možná, že jste tenkrát taky byli...

0: won't back down. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak neozývej se jenom vodáci, ale i vodačky, ale taky ne vodačky, jestli se to takhle dá říct.

0: Milé Kanty Rádio, já jsem třeba vodu nikdy nesjížděla, píše Hanka z Hradce Králové, ale moc ráda lodičky sleduju. Zrovna minulý týden jsme navštívili známé v Kyselce u Karlových Varů. Já se dělala v Ohři, na naší straně bylo vody málo, lodě jezdily, mávali jsme na sebe, kolem samá zeleň, sluníčko svítilo, prostě nádhera a mně to stačí. Krásný den přeje všem posluchačům Hanka. Ta Hančko, krásná vzpomínka a zatím taky si stojím, že mě to stačí dívat se na ty lidi na vodě, mi taky úplně stačí. Ahoj ze Strážnice, píše Mirka, nejsem vodák, ale u nás koluje tento vtip. No tak to si přečteme. Sjízdnost českých řek je v současné době dobrá. Většina je sjízdná a od Hodonínského jezu i Škodovkou. Hezký den, Mirka ze Strážnice. Tak díky, že to víme.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Antri počasí.
1: Pokud chcete spát venku, tak teploty v noci 11 až 6 a na horách taky kolem 6 stupňů. Zbudíme se do neděle 23. srpna, má být jasno až polojasno, ráno mlhy, během dne potom přechodně oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty zítra 17 až 22, na jihovýchodě Moravy 25, na horách 13 a pavane slabý vítr.

Pěkné odpoledne, hraje vám Country Radio, začali jsme tuto hodinu českými kapelami Vaberivola, Karabina, Copáci a skupina Jelen na úvod a vy se můžete těšit třeba na Pavla Vožniaka, na Muže se srdcem kauboje, a nebo taky na Karla Zicha, Valdemara Matušku, Mirka Donutila, na Nezmary a další a další. Čeká nás ještě teď zastávka a hodně dobrá zastávka s jednou zahraniční hvězdou. Morgan Wallen je americký country zpěvák a skladatel. Proslavil se jedinečným zvukem, kdy kombinuje tradiční country s moderními vlivy rocku a taky hip-hopu. Zvítězil v soutěži The Voice a stává se v této chvíli vlastně, nebo v těchto dnech, jednou z největších hvězd současné country scény. Love Somebody na Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Prostě víkend na vodě, víkend s pádlem v ruce. Dobrý den, milé Country Rádio, píše Květa z Jihlavy, moc zdravím. Dobrý den, já bych chtěla přispět úsměvným příběhem do dnešního tématu kvodáctví. Před pár lety jsme si s partou přátel zapůjčili houseboat a pluli po Vltavě. Nebo jsme si aspoň mysleli, že plujeme po Vltavě. A po nějakém čase a po nadávkách rybářů jsme zjistili, že jsme se dostali na soutoku nevědomky na Lužnici. Do dneška se tomu smějeme a přátelé se z nás dělají legraci, že jsme asi první na světě, kdo zabloudil na vodě. Přesto to bylo nádherné a voda je prostě voda, jen dodám, že další rok jsme pluli po Labi a tam proběhlo všechno v pořádku. Krásný víkend všem, Květa z Jihlavy. Květušku, moc zdravím. Tak taky jsem nečetla tady podobný příběh, nicméně po Labi, já žiju na Labi, tam by se taky dalo trošku zabloudit do Ploučnice, ale asi ne, protože Ploučnice se vlévá v Děčíně, tedy do Labe a pak to všechno jede nahoru na sever do Německa. Určitě byste si nespletli.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Kamarádi, přátelé naši, užijte si víkend a těšte se na pondělí.
3: Mrkneme se do Opavy, co se tam tenkrát v roce 1952 stalo. Je, to byla sláva.
2: A taky popřejeme k narozeninám Janu Rosákovi. Kolikáte tak asi slaví?
3: Těšte se na pondělní vysílání Country Rádia, na soutěže, zábavu, ale i hlavně bezva muziku.
2: Tak v pondělí ahoj, těší se na vás Kaťka s Vláďou.
1: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Já musím, holku,

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Pokáč a Cowboy na Country Rádiu. No a já už tady mám odpověď pro posluchače Václava. Doufám, že máte ještě naladěno, pane Václave. Psal jste, že nemůžete mimo jiné tedy najít písničku, kterou znáte už 69 let. Že prostě ji nemůžete najít, tak jestli nevíme, jak se jmenuje nebo kde by se dala. Já věděla, milí posluchači, že nesklamete. Ano, mám tady řadu mailů. Vy tu písničku znáte, tak to koukám. Tak třeba František píše 300 mil do Fort Adamsonu, tak to je narážka na slavnou trampskou píseň Jerry z Fort Adamsonu, alternativně zvanou řecký Jerry, kterou ve 30. letech 20. století složil trampský písničkář Emmanuel Sully Prkno. A píseň popisuje dramatický příběh z divokého západu o přepadení vládního skladiště a trapíru Jerrym. Tak, František. Tak tolik odpověď od posluchače Františka, díky moc. A taky zdraví třeba Pavel ze skupiny Besoni, taky znáte z talentu Country Rádia. Ahoj, písnička se jmenuje Redkin Jerry. Zpívá se tam zítra ráno, až slunko zlíbá den, s Fort Adamsonou spolu v jedem. Zdraví Pavel. No vidíte, pane Václave, tak zkuste vybrat.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Můžu říct, že jeden hezčí příběh střídá ještě hezčí. Ahoj, milé Country Rádio, píše Zdeněk. Naše cesta do Hamburku aneb vzpomínka na dětství. Tři bráchové, já 5 let, starší 8, nejstarší 11. Udělali jsme průšvih, svrhli jsme totiž kámen na chatu u Svitavy. Ten prorazil verandu a málem trefil matku do hlavy. A abychom se tedy vyhnuli trestu, tak nejstarší brácha vymyslel útěk na nafukovací matraci, útěk do Hamburku, po řece. Naštěstí nás viděl soused a táta nás dohnal na mopedu těsně před peřejemi.

0: kde bychom se asi utopili. Když se táta dozvěděl plán, tak se začal smát a říkal, vy blbci, Svitava teče úplně jinam. Do Hamburku určitě ne, možná do Vídně, ale asi by vás tam nepustili. Psal se tenkrát rok 1961, ale výpravsku jsme se nakonec vyhnuli. Zdeněk.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

mladá je. Ten déšť mu parku podá,

0: Country počasí.
1: Teploty v noci 11 až 6 stupňů. Jinak zítra je neděle 23. srpna. Má být jasno až polojasno, ráno ojedněle mlhy, během dne přechodně oblačno, na horách sem tam přehánky. Teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy 25, na horách 13.
2: I love little baby ducks.

Takhle zvoní zvony na LP Fešáci 2000, jinak nahrávka byla z roku 1980. Pavel Brimer a Fešáci v úvodu hodiny. V odpoledním vysílání na Country Rádiu teď je 16 hodin 7 minut. Až bude 17 hodin, tak začnou písničky na přání. Je sobota, takže jsou dvouhodinové. Trvají tedy od 17 do 19 hodin. Můžete ještě objednávat třeba přes SMS bránu 720 00 11 11. Ve 20 hodin vás čeká pořad 108 let trampingu na Country Rádiu a samozřejmě samá muzika, která se vám líbí.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Jak jsem říkala, posíláte jeden příběh hezčí než druhý. Teď tady mám jeden, který mě hodně zaujal. Teda jako zaujal mě všechny samozřejmě, ale poslechněte si sami. Ahoj, s naším turistňákem, píše Josef, jsme toho na řekách zažili hodně, ale stoprocentně nezapomenutelný bude vodácký výlet na Sázavě, který jsme zorganizovali pro děti z dětského domova v Izraelském až do Dudu. Ty děti z pouště mezi 10 a 18 lety na tu českou šílenost asi nezapomenou nikdy. Voda v srpnu pro ně byla ledová, třikrát denně se střídalo slunce a déšť, jez ve Šternberku, který sjížděli na stojáka jako gondoliéři, ale v čepicích na hlavě, samo, že se všichni udělali. No a potom vylodění na Bajerce, na exotický smažák a kofolu, kdy se dvě malé dívky popálily o kopřivy a dostali hysterák, že umřou, tak je uklidnil až vedoucí, který se před nimi v kopřivách vyválel a nakonec jednu kopřivu demonstrativně snědl. Ahoj, za přední hlídku Royal Rangers Ostrava, Josef.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A na řadě je další váš příběh ve vodě, na vodě, bez vody, s vodou. Mám jich tady ještě spoustu, ale zítra je taky den. Milí příznivci vodáctví, milé Country Rádio, přeje respektive zdraví nás posluchačka Jitka. Musím vám popsat, jak se stal můj manžel vodákem. Dvojtečka. Bylo mu už přes 60 let a nejel ještě nikdy žádnou řeku. No a já jsem co by zadák, sjela řek několik, i Divo, i Dunaj, bývala jsem zadák, tak jsem se rozhodla, že vezmu Standu na Vltavu. Posadila jsem ho do lodi, dopředu, sama vzadu jsem loď odrazila. Je napínavý, co? Ale ouha, loď neměla luby, jak jsem byla zvyklá se za ně chytit a vskočit dovnitř. Ani špagát okolo nic, byla totiž nafukovací. A tak jsem obejmula konec a svou vlastní váhou i s háčkem jsem jí otočila. No a v tu chvíli se můj manžel Standa stal vodákem pokřtěným Vltavou hned první den. Hezký zbytek léta na vodě všem přeje posluchačka Jitka. A my děkujeme a zdravíme vodáka Standu pokřtěného Vltavou.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pěkné odpoledne s Rangers a dalšími kapelami vašemu srdci, srdci blízkých. Teď je 16 hodin 47 minut, hraje vám Country Radio, zdraví Jitka. Téma víkendu s pádlem v ruce bude pokračovat zase zítra dopoledne s Vítkem. Já se tak trošku přihlásím zase odpoledne. No a nás už teď v 17 hodin čekají písničky na vaše přání.

0: Antri počasí.
1: V noci se budou teploty pohybovat mezi 11 a 6 stupni. Zítra je neděle 23. srpna a má být jasno až polojasno, ráno ojedněle mlhy, během dne potom přechodně oblačno a na horách přehánky ojedněle. Teploty zítra přes den 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách kolem 13. A povane slabý severozápadní vítr.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: rech, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Hudebničky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, vítejte. Začíná pořad, který si tvoříte sami, svými objednávkami pro někoho, koho máte rádi. Dnes má svátek Bohuslav, což je mužské samozřejmě křestní jméno slovanského původu. Další variantu jména je Božislav. Jedná se o překlad řeckého jména Timoteus a znamená Budiš Bohu sláva. Takže přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, jakož i vám všem, kteří máte narozeniny. Narodili jste si tedy 22. srpna. Začínají písničky na vaše přání, zdraví vás Jitka a jdeme na to. Ahoj Jitko, píše paní Eva. Prosím, zahraj nám písničku Vlajka vzhůru letí od Brontosaurů. Bude to pozdrav na slavnostní kolaudaci chaty do Valkeřic rodině Masaryků. Vlajka půjde opravdu vzhůru a to na přání maminky Helenky. Přátelé, užijte si oslavu, za chvíli jsme tam také. Zdraví sousedé, Eva a Jarmil.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete i volat a už se tak děje. Kdo pak se dovolal, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj Filip.
1: Ahoj Filipe, co dáme?
2: Českého Krumlova, momentálně z Drgovic. Dáme písničku Koulí od Sopáků.
1: Dobře.
2: Jo, bylo by to hlavně pro všechny, pro manželku a pro Dejváka s Martou, že už se těším, až si v září někdy zahrajem.
1: Díky Filipe, že jsi zavolal.
2: Taky,
1: hezkou sobotu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Milé Country Radio, prosíme o zahrání písničky našemu oslavenci, tátovi a dědovi Jirkovi, k dnešnímu výročí 70. narozenin. Přejeme ti hodně zdraví, hodně štěstí a ať máš pořád takový elán do života, jaký máš. A nechť se všichni kapři v rybníce třesou před tvým rybářským umem. A prosíme o písničku Pavla Dobeše Blažek, táta je totiž bývalý havíř a potěší ho to. Moc děkuju, Jiří. Krásnou oslavu přeju, hlavně hodně zdraví. V sobotu, tedy dnes 22.8. milé Country Radio, můj manžel Petr slaví své životní jubileum 80 let. Chtěla bych mu poděkovat za 53 let společného života, za všechno, co pro mě udělal a chtěla bych mu zahrát jakoukoliv písničku od Pavla Brimera, se kterým byl na vojně v roce 1967. Děkuju, milý Pepo. Tisíc díků za tvou trpělivost a věř, že bez tebe by to nešlo, bez tebe bych už nežila. Díky a přeju ti šťastné dožití do další dekády ve zdraví a pohodě, manželka Marta. Tak další důvod k radosti, hodně zdravíčka k narozeninám a písnička za chvilinku. No a teď pro Filipa a spol, cop koulí.

0: 4 Radio.
1: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včera

0: dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknuty, na prstách zbídu počíta dosta a vyšmatlané v nosi buty. Od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám a jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Prosím o píseň Hořká letní noc od kapely Bonsai 3. Nemůžu dnes na jejich koncert, na festival, tak bych ráda slyšela alespoň písničku v mém oblíbeném rádiu, v Country Radio. Tečka. Tak za chvilku. Prosím, zahrajte písničku Hlídač krav od Nohavici pro mou dceru, která dnes slaví zítřejší 15. narozeniny. Přeju ti, Julinko, všechno nejlepší a přeju ti šťastný život, tvoje maminka. Taky všechno nejlepší, Julinko. Prosím, Jitko, o písničku Hustej Joe pro taťku k svátku od Bohušky.

vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý pán.

on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Pak jede v 5:36. Tak díky, Jaroslave Seiferte. Vlak jede v 5:36.
1: Tak to byla další písnička na přání za námi. Další jsou před námi. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím o píseň Tulák od skupiny Plavci pro Jiříka. Moc děkuju, Danča. Ahoj, prosím, zahrajte písničku Zapadáku s kapitánem Kidem. Já tuhle písničku zrovna cvičím na kytaru, tak si ji rád poslechnu a je samozřejmě pro vás a pro všechny posluchače Country Radia. Děkuju, Pepa.

0: jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli,

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: hodně hrál.
1: Tak pohrál na tyhle z ty housličky, na flétničku hrál.
2: A na kytaru a na banjo.
1: Jo, na banjo hrál.
3: Že by to bylo ale něco zvláštního.
0: A snažil se.
4: Dokonce i na basu solově.
1: To si radši zaspíváme.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání taky můžete volat. Milé Country Radio, rád bych chtěl písničku nechat zahrát cizinci od zpěvačky Cleo pro kamarádku Veroniku se vzkazem Život jde dál, hlupák je ten, co tě opustil, s pozdravem Lukáš. Dobrý den, milé Country Radio. Rád bych nechal zahrát své mamince písničku od Michala Tučného, Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Písnička je od syna Lukáše Matějčka a taky bude pro strejnu. No a teď už zvedám telefon, přeju hezké odpoledne do telefonu.
2: Hezké odpoledne, tady Stáňa.
1: Stáňa, děkuju, co to bude, dobrý den.
2: No, zahraj to mi štrůdl pro tatínka nahoru, my jsme vždycky stanovali a on byl prostě rybář vášnivý.
1: Jako
2: a má svátek dneska.
1: Táhnu se jak těsto štrůdlu?
2: Těsto štrůdlu, no,
1: dobře.
2: To měl rád.
1: Dobře,
2: jo?
1: Tak už je tady Stáňo.
2: Děkuju moc a hezkou službu.
1: Děkuju.
2: Jsem odborná, děkuju, nashledanou.

Pěkné odpoledne, posloucháte písničky na přání jako každý den touto dobou mezi 17. a 18. hodinou na Country Rádiu. Sobota je výjimka v tom, že písničky na přání jsou dvouhodinové. Nejlepší je objednávat písničky dopředu přes naše webové stránky www.countryradio.cz. Prosím, zahrajte pro mě písničku Hey No Run pro lepší náladu Radka. Samozřejmě Radko zahraje moc ráda. I pro sebe si můžeme nechat zahrát. Dobrý den, milé Country Radio. Poprosíme písničku pro Jituli z Písku. Všechno nejlepší k narozeninám mami. Máme tě moc rádi. Julča, Daník, Maxík, Míra.

Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Starej brouk od skupiny Volupsie pro bývalého večerníčkáře Frantu Šťastnu a pro staršího archiváře Mirka Křena. Vaše pořady i vaše sympatické hlasy mi moc chybí. Moc zdraví váš posluchač starší generace Jirka.

0: Country počasí.
1: Teploty v noci mezi 11 a 6 stupni. Zítra je neděle 23. srpna a bude jasno až polojasno. Ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy 25, na horách 13. Povane slabý, severozápadní vítr.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání, druhou hodinu. Zdraví vás Jitka, už se dívám, co nám přifrčilo do mailové schránky. Milé Country Rádio, zahrajte prosím písničku Tennessee Waltz Dáše Kučerové z Podolí u Brna k dnešním 51. narozeninám. Všechno nejlepší přeje celá rodina. Tak, milá paní Dášo, taky přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Posluchač, který se podepsal jako Marinkov, by chtěl zahrát cokoliv od Jenny Okeše, dobře, ráda vyberu. Milé Country Rádio, zahrajte prosím pro vnučku neteř Evy, která se včera vdávala, cokoliv zahraničního, nějaký volnější ploužák, aby se teď s manželem Kubou mohli zatančit, aby se ho mohla užít. Za taťku, dědu Frantu a sestru Radku s rodinou děkuju moc, Roman. Blahopřejeme, milí novomanželé, a máte-li chuť a čas, tak pojďte si zatančit, a nejen vy.
0: Posloucháte Country Rádio.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak jsem jezdil dál, údolí jsem prohledal. I v pouštinách jsem prodíral se tmou, až pak jeden den k velké louce přijel jsem a tam zcikány jsem spatřil svoji ženu nevěrnou. Proč pak utíkáš, v chladném poli přespáváš, proč z cikány se touláš krajinou, nestačil ti dům a všechny tvé služebné, nebášel mě, který učinil tě ženou bohatou. Na čem je tvůj dům, bohatství a služebné, když volnost mou mi vrátit nemohou, radši svobodná budu krajem vandrovat, z cikány se smát a nocovat pod modrou oblohou.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Vlasta Střebotová.
1: Vítejte, jakou písničku zahrajeme?
2: Já bych chtěl zahrát, původně jsem myslel YMCA,
1: ano.
2: Ale tu asi nemáte v rámci jako country rádia, protože je trošku asi jiný žánr, že jo?
1: No a nějakou jinou tedy?
2: No určitě, tak ta druhá by byla od Mirka Hofmana, Já měl vám sen.
1: Dobře, bude pro někoho?
2: Určitě bude pro někoho a můžu jmenovat?
1: Ano, samozřejmě.
2: Tak, já bych to měl pro lidičky z obce v Jelopolí na severní Moravě.
1: Ano.
2: Pro mýho kamaráda Jana a jeho manželku Jiřku.
1: Uh-huh.
2: Pro mýho bráchu Sváťu.
1: Dobře.
2: A jeho manželku Helenku. A taky pro všechny, kteří tam pracují na obecním úřadě, protože jim fandím, jelikož se za poslední rok nebo dva jim podařilo tolik, což, když se tak jako koukám tady u nás v okolí, je skoro nemožné.
1: Takže máte
2: takže
1: radost.
2: Takže jim držím palce. Mám radost, já tam bydlel několik let, takže i proto, teď jsem tam byl i na prázdninách, jako měsíc jsem tam strávil, jsem si pronajal dům od mýho známýho, tak jako je to tam takový prostě pohodový.
1: Dobře, určitě si přinejmenší písničku zaslouží. Vy zase někdy zavolejte, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, mějte se taky pěkně, zahrajte jim, nashledanou.

Měl jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Pecikla. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd, oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

A pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nítích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval. Gary Cooper, Louis Armstrong, Steve McQueen, John Wayne, Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Ekaf, Johnny Horton, jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Peci podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá. Tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

Dobrý večer. Hraje vám Country Radio, zdravítka, posloucháte písničky na přání. Dobrý den, chtěla bych zahrát své sestře k započetí jejího posledního půl roku 19. narozenin a tím pádem i jejího náctiletého života. Tak ji prosím zahrajte písničku Runaway, děkuju a zdravím do Country Radia, Katy. Tak moc zdravím sestru. Písnička Voda Runaway, taková, kterou tady máme na Country Radio. Milý Rudo, přeju ti, aby se ti vyplnilo vše, co chceš. Tak takhle začíná další mail. A o čem sníš, si bezva chlap. Všechno nejlepší ti přeje děvčátko z hor. Prosím, zahrajte Těžký šlapák, moc děkuju. Zahraju, moc ráda. Zdravím do písniček na přání, milé Country Radio. Pro mou kamarádku Věrušku Bauerovou k narozeninám prosím zahrát skladbu Killing Time. Děkuju, posluchačka Jarka. Tak taky přeju všechno nejlepší. Zahrajte prosím, milé Country Radio, našemu pejskovi Nelinkovi oblíbenou písničku Kousavá deka. Tom, Franta, Marek a Klára, děkujeme. No tak dobře, tak Nelinko, poslouchej.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

Dobrý večer, hraje vám Country Radio, posloucháte písničky na přání. Milé Country Radio, zahrajte prosím manželovi Ivanovi Slánskému k narozeninám. Jakoukoliv písničku od Marty Kobišové s přáním všeho nejlepšího, děkuju, Anička. Aničko, moc zdravím, tak a manželovi všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Milé Country Radio, píše další Alenka, prosím o zahrání pro mého milého Slávečka k jeho svátku. Děkuju, Alenka. Dobrý den, milé Country Radio, přála bych si zahrát k dnešním 67. narozeninám manželovi, tatínkovi a dědečkovi Jardovi z Tábora písničku Když odchází klaun od Pavla Brimera. Přejeme hodně zdraví a hodně pohody do dalších let. Manželka Alena s celou rodinou. Krásnou oslavu, krásné narozeniny, hodně zdraví taky přejeme. Zahrajte prosím, milé Country Radio, dnešnímu oslavenci Vojtovi Štěpánkovi na osadu u Staříku v Drunči k jeho 20. narozeninám a sice fitness píseň Já rád cvičím od Fešáků s přáním všeho nejlepšího. Staříci Hanka a Fanda a celá zdejší banda. Tak naše banda taky blahopřeje. Připraveni? Jdeme cvičit. Chtěl bych

0: voňavou trávou.
1: Country Radio.
2: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levnejch vín, když odchází klaun.

zůstala vzpomínka a dcerko svěre dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací, čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí.

když odchází klaun, nejde zapomenout. Staví se šapito, dál diváci se smějou. Ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to poznám.

čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít.

dine brødsplads.

Tolik pro dnešek písničky na přání na Country Rádiu. Každou sobotu jsou dvouhodinové, jinak ty další vás čekají zítra a začínají 17 hodin. A jak vlastně bude zítra? Zítra tady v neděli 23. srpna. V noci na zítřek čekejte nízké teploty kolem 6 stupňů, jinak zítra má být jasno až polojasno, ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, na horách přehánky. Teploty zítra 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25, na horách kolem 13 a povane slabý, mírný severozápadní vítr. Přeji vám hezký večer, pokud zůstáváte s Country Rádiem, a ráno úderem 8 už tady bude Vítek, aby vás provedl dopolednem. Ještě jednou hezký večer, loučí se Jitka. Ahoj.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

nebolí. V ruce knížku, co jsem nikdy nečet, asi proto, že se člověk bál potichu a neveřejně prečet.

roztančený boty u nebráků. Opilej smích tady neschází, na ubru se fleky od paňáků.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Rádio uvádí 108 let trampingu s Petrem Třebickým.

Přátelé, vítám vás. V tomto pořadu se bude měnit obsah. Sáhodlouhé vyprávění o příbězích skupiny KTO v cizích zemích nahradí převážně obsah starších povídek uzmutých z trémských časopisů. Bylo mi dovoleno plundrovat trémský magazín a Puchejř. Ale hlavní náplní zůstane muzika všeho druhu našich i zahraničních autorů. Za chvilku se ale ještě dozvíte, jak jsme se v Americe se vším popasovali. Když jsme poprvé dorazili do Nashville, byli jsme doslova v obležení novinářů, kteří měli prakticky všichni stejný dotaz. Jak to, že v Československu se hraje jejich muzika? Popravdě řečeno, většina novinářů vůbec nevěděla, kde Československo je, ale jsou to šikovní chlapci a rychle se zorientovali. Poněkud je deprimovalo, že je to země komunistická, ale říkali si, že když se tam hraje country, nemůže tam být zle. A tak jsme se dostali na tramping. Zatímco u nás je tramp milovník přírody a táboření, v Americe se tímto slovem označuje tulák, člověk bez domova nebo vandrák, což není nijak vzdálené našim trampům. No a pak došlo na muziku. Dovolil jsem si příměr. Trampská muzika byla v začátcích něco jako někdejší hillbilly. No a pak už to nebylo nějak složité, myslím tím, co kdo hraje. My jsme hráli jejich country, ale trošku jinak. A ta troška je uchvátila. Proto nás potom tak často zvali na jejich slavnosti hudby. Když jsem jim povídal, kolik muzikantů u nás skládá, byli u vytržení. A co si budem povídat, mnohá píseň, která se zrodila u táboráku, by se dostala na nejvyšší příčky amerických country hit parád. A před našimi skladateli by mnohdy žasli i borci jako Billy Nelson, Hank Williams nebo Kris Kristofferson. A u nás je jich taky dost. Vaby Rivola, Tony Linhart, Jan Vyčítal, Vaby Daněk, Mickey Rivola, Robert Křesťan, Roman Horký a mnoho dalších.

hořkých let a na dladích z vyprahlejch dnů zůstane vyschlej amulet, že nakonec jak ptačí křídla zašumí něhou v srdci mým tvůj měkej hlas.

že lidi zlí často nemůžou v noci spát, i když už vím, že svědomí se nechá schovat pod kabát. Věřím a věřit musím, že křivda křivdou zůstane, i když si chlap

Vím, že přijde den, kdy zůstane čas chvíli stát a do polí, tak jako dřív, lidi se půjdou milovat. Pak snad přestane krákat ten starý havran ze zlejch hor.

odnese oknem do kořán. Za ním chraptivým hlasem bude se ztrácet temnej chór, až nakonec

A právě Vabirivola jako jeden z výše uvedených borců si zaslouží, aby nebyl zapomenut. Mnozí ho znáte, mnozí znáte jeho písně, ale vsadím pětník, že o něm mnoho nevíte. Nemám tím na mysli, kdy se narodil nebo kam chodil do školy, ale jaký byl člověk a muzikant. My jako kapela KTO, když se Valdemar přestěhoval a když už jsme zase směli hrát, tak dal Tony Linehart dohromady pár muzikantů a pod názvem Vandr do 50. jsme jezdili po vlastech českých. Tam jsem se důvěrněji s Vabim seznámil, ale už bylo pozdě. Vaby byl nemocný a uzavíral se do sebe. Ale když hrál a zpíval, tak byl skvělý jako vždycky.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Úvodně jsem chtěl popsat Vabyho od začátku do konce, ale našel jsem autentickou vzpomínku jeho bratra Mickeyho. A ta říká vše. Přečtu vám ji. Jak čas ubíhá, paradoxně přibývá takzvaných důvěrných přátel, souputníků a nejlepších kamarádů Vabyho. Nestačím se divit, kolik se rojí kumpánů a zasvěcených pamětníků bohatýrských tahů, mejdanů a průšvihu z dávných let. Kolik trochu záhadných lidiček, co Vabyho znali líp a důvěrněji než rodný brácha. Naslouchám tomu s úsměvem a schovývavě. Neboť taková je cesta času. A brácha je už 20 let na stezce vedoucí do země bájí a pověstí. Pro mě je pořád tím rozchechtaným klukem, tím starším bráchou, co mě kreslil po plotech Poldovky jako tlusté dítě a nazýval mě stobratcem, vymyslel dusítko z pingpongového míčku, když mě rozeřvaného musel vozit v kočárku a později mě velkoryse zásoboval klukovskými poklady. Skautským kloboukem, prvním palisandrovým gipsnem, prvním movie knife z poldovské ocely. Vděčně myslím na jeho takzvané kytarové snídaně, kdy jsem před odchodem do školy musel přehrávat akordy a stupnice bolavými desetiletými prstíky. Na příspěvky, které mi z PT-páckého žoldu posílal do intru v Bechyni, na neopakovatelné okamžiky, které jsem s ním zažíval u ohňů a na jevištích. Vzpomínám i na divoké hádky o životě, muzice, na občasné rozchody a směřování. Chybí mi moc ta legenda fousatá. A vzpomínám denně. Chybíš mi, bratře Jirko. Mickey Rivola, psáno v únoru 2015 pro trampský časopis Puchejř.

Babi psal také povídky a články. Bylo jich dost, ale poslechněte si jeho pozdně jarní fejeton. Trampové už začínají mít v očích dálky. A to je vždy nebezpečné. Jaro vysouší cesty a cesty jsou tu od toho, aby se zkoumaly, kam vedou. Zvláštní na tom je, a mě můžete věřit, vím, co říkám, že všechny cesty bez výjimky nevedou do Říma, tam vede úplně jiná dálnice, ale do hospody. Ano, slyšíte dobře, do hospody. Já vím, že jste si mysleli něco o modrých dálkách, minulosti Jany Kosinové, přihmouřených očí starých treperů, bílých prašných cestách, vedoucích za obzor. A co je za ním? Rozechvělém srdci starého tuláka, který na jaře zkrátka neudrží svoje toulavé boty na úzdě. No ano, to všechno je přece v cestách obsaženo. Ale právě proto je tramping tolik lidský, že nikdy nezastíral svou pravou podstatu. Družnost a kamarádství. Proto mohu také s plnou zodpovědností prohlásit, že žádná cesta není bílá, ani prašná a hlavně, že žádná cesta nevede za obzor. Ale každá, říkám, každá, vede do hospody. Jak dlouho jsme čekali na ty krásné zahradní restaurace, kde pod kaštany tak dobře zní naše tulácké písně. Celý život jsme čekali, až konečně se zhroutí ten fajnový systém kolektivní nezodpovědnosti, aby mohli přijít ke slovu zodpovědní jedinci, kteří vědí, co na konci každé cesty vedoucí za obzor musí být. Chladivý stín pod udržovanými kaštany, pivo dobré jakosti, podané s dobrým slovem a úsměvem, slušná cena a buřty s cibulí. Pár nejnovějších kazet bratří Nedvědů, ahoj, to je pak vandr. Jak krásně se pak v pondělí vyprávějí zážitky kamarádům ve frontě na podporu v nezaměstnanosti. Ale k věci. Jaro je zkrátka doba, která má pro každého z nás svůj zvláštní význam. Každý z nás si je také přizpůsobí k obrazu svému, jako jsem to udělal já. Buďte opatrní, meze už vyschly. A jako tečku vám řeknu, že Vaby napsal 270 písniček. Jednu lepší než druhou.

0: Léto s Country rádiem.
1: Přednedávnem, přesněji 11. července, se konal country festival na Třepsíně, již dlouho zvaný Třepsínská zvonička. Byl jsem přítomen a moc se mi líbila kapela, kterou jsem už dlouho neviděl. A sice Poutníci. Já vím, že to je slavná kapela, že ji všichni dobře znáte, ale já jsem měl pocit, že v této sestavě jsem je ještě nikdy ani neviděl, ani neslyšel. Tak jsem si zašel za kapelníkem Jirkou Polou a drahnou chvíli jsem nasával novinky. Například, že kapela měla první koncert 4. prosince roku 1970 v Brně.

Ještě před tímto hraním si říkali Blue Monsters, modré příšery. Naštěstí tehdejší režim anglické názvy zakázal, takže s názvem Poutníci hraje soubor dodnes. Do podvědomí fanoušků se kapela dostala na základě úspěchů na festivalu Porta v 80. letech v Plzni. Ostatně, těch Port bylo povícero. 1982 Malá Porta, o rok později Velká Porta a Autorská Porta a to samé následovalo ještě další rok 1983. Potom nástup na profesionální dráhu v roce 1988 a ještě předtím jedna autorská porta v Plzni v roce 1987. Za nástupem popularity skupiny samozřejmě mohou písně Roberta Křesťana. Nejslavnější je Panenka, ale i další pecky pronikly do podvědomí fanoušků folk a country hudby.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: Po odchodu Roberta se v kapele vystřídala celá řada skvělých muzikantů. V současné době hrají poutníci v sestavě banjo Petr Vošta, mandolína a zpěv Jan Máca, kytara a zpěv Jakub Bílý, kontrabas a zpěv a kapelník Jiří Pola, zvaný Karas. Poutníci za 56 let, co hrají, natočili a vydali 16 LP nebo CD. Nejmladší z roku CD 2026 se jmenuje Stíny na střechách. V posledních letech kapela jezdí s pořadem, který se jmenuje Přes 50 let v country. Tento je průřezem poutnické historie. Takže posluchači uslyší, jak písně od Roberta Křesťana, Panenka, až uslyším hvízdání a jiné, nebo skladby ze zmíněného CDčka Stíny na střechách.

A moc rád jsem si poslechnul čistokrevný skvělý bluegrass. Byla to paráda. No ale teď mi něco říká, že když nezařadím jednu známou písničku, mohl bych být i insultován. Takže to ji raději zařadím.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: V roce 2004 až 2009 jsme já a Franta Hacker na rozhlasové stanici Praha 2 vždy v sobotu vysílali 30-minutový pořad Cesty tramské písničky. Pořad měl dobrý ohlas a dostávali jsme hojně pochvalných reakcí. V posledních letech mi začaly tramské skupiny posílat svoje písničky. Zastal jsem jich docela dost, ale problém byl, že nemohly být vysílány. Pracovali jsme na tom, ale nepochodili jsme. Potom byl pořad uzavřen a já byl marot. Zkrátka, na ta CDčka jsem zapomněl. Ale teď mě napadlo, že bych do pořadu mohl občas zařadit něco z těch zapomenutých CDček, ale většinou už nemám žádné informace o názvech, jménech účinkujících a tak dále. No, něco s tím udělám. Zatím by mi mohlo pomoci, že mám CDčka, na které jsem nahrál o něch slavných 12 nových táboráků. Už si ani nepamatuju, kdo vyhrál a kdo byl poražen, ale vím, že autory byli Václav Fischer, Ronald Kraus, Milan Vlček, Antonín Hořínek a další. Nuže, dejme se do toho. Ze všech účinkujících nejstarší byli Westmeni. Takto legendární prvorepubliková tramská vokální a hudební skupina, která patřila k nejoblíbenějším a nejvýznamnějším představitelům tramské hudby ve 30. a 40. letech 20. století.

změní se práva, kvíti voní a zrozumí.

Pokud si vzpomínám, Červánek byla původně známá chatová a trmská osada, ležící na pravém břehu řeky Berounky u Žloukovic, a měla skvělý pěvecký sbor. Kdy sbor ukončil svoji existenci, nevím, ale dvojice muzikantů, Josef Kníže a Jiří Veštat, úspěšně pokračovali coby duo Červánek.

Eva Výšková byla zpěvačkou v 60. letech. Jistou pozornost zaznamenala písničkou Borůvková hora v roce 1964, ale pak se z povědomí diváků vytratila.

Jiří Grossman byl jednou z legend českého humoru, komik, který výborně zpíval a psal skvělé texty. Za svůj, bohužel krátký život, toho dokázal hodně. Patřil i k zakladatelům české country, jeho songy se hrají dodnes i u táboráků a v hospodách.

Zajímavé drobnosti pronásledovali Milana Drobného. Jeho otec byl důstojníkem československé armády a za druhé světové války působil v československých perutích královského letectva. Rodinný původ pak byl Drobnému přičten k tíži, když v prvním ročníku gymnázia na Chmelové brigádě vyvolal rvačku o dívku se sokem z kádrově dobré rodiny. A byl za to vyloučen. Následně se přihlásil do přijímacího řízení na státní konzervatoř do oboru hudební komedie, kdy jeho uvolněné vystupování nadchlo předsedu komise Oldřicha Nového, jenž se pak stal i jeho třídním učitelem. Drobný se při studiu na konzervatoři seznámil s Karlem Gottem, s nímž ho pak pojilo celoživotní osobní přátelství. Z konzervatoře byl však na jaře 1963 donucen odejít krátce před dokončením studia, protože získal angažmá v divadle a to bylo z pohledu školy nepřípustné. Krátce poté byl na podzim 1963 odveden na vojnu, kde byl později zařazen do armádního uměleckého souboru a mohl tedy pokračovat v umělecké činnosti i přes časté kázeňské prohřešky, kvůli kterým byl degradován ze svobodníka zpět na vojína.

0: Greenhorns za normalizace zelenáči. To byla česká hudební skupina, jedna z legend české country. Vycházela z amerických stylů bluegrass a klasické country music. Ve své době se tomu žánru taky říkávalo country and western. Greenhorni fungovali v letech 1965 až 2020 a jsou spojeni především se jménem svého frontmana, textaře a nezaměnitelného zpěváka Honzy Vyčítala. K předním členům patřil také banjista Marko Čermák.
1: Když ho ádoval, že je nebezpečný pistolnic.

0: Country Radio.
1: Zbývá nám už jen 6 účinkujících a nejsem si jist, zda vystačí čas. A tak bude lepší, když těch 6 zpěváků ponechám na příští pořad. A poslední kus vám zahraje skupina KTO, ještě jako trio v roce 1963. Loučím se s vámi a těším se na příště. Petr Třebický. Ahoj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Povstaňte, kamarádi, budeme jásat a hrát.

kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty. No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Vždyť zvyk v našem kraji je z lapáků odcházet s centíkem v kapse a nasycenej. Prostě vracím se domů.

0: 10. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme CDčko Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných Chlapský slovo.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na hlucom zvýšík najmout dá. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlucom zvýšík najmout dá. Jo, ahoj!

Já ti nevím, čím to může být. Ne, že by byl úsměv nějak nutný, ale co mě nutí každý den se zlejt, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej. Nechce se mi chodit mezi lidi, smutný jsou a táhne od nich chlad. Snad to na mě každý člověk vidí, že jsem sakra zasmušlej pták. To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.

zrezivilej blout. To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej. Jestli pak se ještě někdy stane, abych šťastnej byl a celý ten, jestli tahle bída

0: chátráš. Co jsem to včera hulil za matroš.
1: Alcazar, Lone Star, údolí oddechu, El Paso, zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

večer jezdí domů letí. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

co stránka kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý poutě

0: kolem nás.
1: České národní, moravské národní a slovenské národní. A vy můžete potleskem dát najevo, který se vám líbí nejvíc. České národní je takovejhle. Náš pracovník český je v zahraničí, kde si tam v Africe staví cukrovar, nebere si vůbec dovolenou, je tam 2 roky, aby si vydělal víc. Vrací se po 2 letech domů, manželka uklidí svátečně, sváteční večeři udělá, svátečně prostě obleče sebe, děti čekají ve sváteční náladě, ozve se zvonek, ona běží otevřít, otevře, on vtrhne dovnitř, řekne Božka, Božka, 2 roky, víš co, to je 2 roky, pan, okamžitě do postele. A počkej, jsem ti udělala večeři, děti jsou tady, on pán, víš co, je to 2 roky, no, okamžitě. A pán, ne, tak musí se na večeři, udělal jsem ti tvoji oblíbenou večeři, svíčkovou, knedlíček, jo, všechno je tam v pořádku, knedlíčky nadechaný, masíčko se rozpadá, sehnala jsem brusinky, na večer se s dětma promluv, no a potom 2 roky, i pro mě jsou 2 roky, že? Teda dobře, veme první sousto, chábožka, to nemůžu vydržet, pojď, okamžitě do postele, no, no počkej, tak aspoň s těma dětma promluv. Říká, ahoj děti, do postele. Děti vypadli, on ji vzal, dali do peřin, přikryl ji, vlez tam do týtmy za ní a povídá, hele, ty svítej,

Moravské národní a vymyslel ho Láďa Menšík. Zroskotá loď na oceánu parník a zachrání se Američan, Angličan a Moravák. Vylezou na takovým ostrovku 3x3 metry, píseček, není tam pitná voda, co jíst, nic, tak Angličan s tím Američanem diskutují o tom, jak to dlouho vydrží bez vody, bez jídla, až pojede loď, čím budou mávat. Moravák je poslouchá, říká, já vám moc nerozumím, ale podle té gestikulace vidím, o čem mluvíte, já mám takový nápad. Tím Američanem máš takový nádherný vysoký boty z měkký texaský kůže, já mám dobrý moravský zuby, já úřbu kus tý kůže, jak tam máš ty háčky, tak tu kůži nabodneme na ten háček a Angličan má takový dobrý štof, tak to rozpářeme, navážeme, uděláme vlasec, hodíme to do vody a nějaká velká ryba morská třeba to sežere, vytáhneme ji. Není to nic moc, jako nechutná to, ale má to proteiny, má to kalorie, má to vitamíny, než sežerou ty boty, ty tak něco pojede a zamáváme. Tak to udělají, on to hodí do vody a opravdu rybka se na to chytne a on ji táhne ven a ona otevře hubu a říká, chlapci, já jsem zlatá rybka, já jsem zlatá rybka, když mě pustíte, tak vám splním tři přání. Moravák říká, to známe z pohádek, pojď, sežerem tě a hotovo. A pá, počkejte, chlapci, ne, prosím vás, ne, když mě pustíte, to jsem nikdy nikomu neudělala, já vám splním každému tři přání, to jsem ještě nikdy neudělala, každému tři. Tak oni udělají takovou schůzi, domluví se, že jo? A teď říká Američan, hele, tak rybičko, dávej pozor, já chci mít v Texasu ranč. Ona pá, máš ho? Pá, dobře. Chtěl bych tam mít 500 mustangů divokých. Máš je? No a teď dávej pozor, jak tě vytočím. Chtěl bych tam samozřejmě na tom ranči teď bejt. A zmizí. Říká, hele, ono to funguje, tak Američan říká, já chci mít v Yorkshireu hrabství. No pá, máš ho? Chci tam mít 1000 závodních šertů. Máš je? No. A chci tam bejt. Pět zmizí, zůstane Moravák. A rybička pá, co ty, pá, já jsem si to nerozmyslel, ale mám strašnou žížeň. Takový demižon slivovice, kdyby byl, víš, bum, stojí to před ním a říká, oho, děkuji rybičko, pá, počkej, ještě máš druhý přání. Pá, to je pravda. A já mám hroznou žížeň, kdyby byl takovýhle demižon. Tak to tam středním stojí a říká, tak teď už jsem zachráněn, pá, počkej, blbče, ještě máš třetí přání. Pá, to je pravda. Jo, víš co, já nechlastám sám, ať jsou tady ty dva.

Jasně. No a slovenskýma vtipama mě zásobuje Markovič, jeden je nádherný, jak starý. To je taková, u Bratislavy jsou záhoráci a oni na něm mají tisíce fórů, protože oni tam mají lepší ekologické jako podmínky, takže se dožívají vysokého věku, zatímco Bratislaváci ne. Dožije se záhorák 120 let, což už je obrovský věk, celospolečenská událost, tak mu starosta dá v Bratislavě 2+1, že je ještě perspektivní jako. Dědek se tam nastěhuje, že jo, a přijdou narozeniny, tak to přestřihnou pásku a teď televize, rozhlas, novináři nahrnou se do toho bytu a děda jim to ukazuje. A jeden takový novinář, ten mladý, který chce mít něco zvláštního, tak se kouká, o čem by to mělo být. A najednou vidí na stěně takový velký plechový umyvadlo a nabíračku. Říká, dědo, na co tady máte v tom interiéru moderním tohle? On pá, no, tak to tady je, no. No páno, to se sem nehodí, no umyvadlo velký plechový a nabíračka. On pá, nie, pán novinár, to jsou digitální hodinky, větě. On pá, tak dědo, nezlobte, vidím, ne? Jo, umyvadlo velký a nabíračka. On pá, nie, to jsou digitální hodinky, pozrite sa. Jde, veme tu nabíračku a odchází pryč a za stěnou se ozve. Samarčo, klopeš, veď je půlnoc.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze, nap.

0: pod sundat, mavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším...
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: tak ho vezeme i s möblem. Tak. Akademiku jsme na místě. Není akademik, tam jsou dva akademiky.
1: Tady je.
2: Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
1: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
2: A jo.
0: To je zajímavý.
2: Já neléčím.
1: Jak to neléčím?
2: Já nemám léky.
3: Mohle, všecko jsme vzali.
0: Všecko
3: máme, hele.
0: Antibiografika.
1: Antibiotický frister.
0: To je.
2: Jo. A kdo pak zaplatí?
1: Co zaplatí, za co?
2: Za noční návštěvu, to je zlaták předem. Já jsem profesor a je noc.
1: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
2: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
1: A já jsem ras a je noc.
0: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
1: I ve dne.
0: Jo.
1: Tak zařvěte na něj, vy máte silnější ten organismus a... Zařvěte na něj.
0: Vstávej a leč!
1: No ne, to musíte česky vomlout.
0: No česky, vstávej a leč, no.
1: No ne, co to je a leč?
0: Vstávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
1: A jo, jako leč. No. Ty leč.
0: Vykřičník, leč.
1: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
0: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
1: To byste řekl.
0: Poprvé.
1: V dějinách? Ergot, leč. A víte, že vědce, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
0: Některé imperativy to se nikdy neřeknou.
1: A musí je mít to sloves.
0: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
1: To se vžilo spíš.
0: A to se musí mít. Každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
1: To musí mít. Vykázat, jo?
0: No jej, to máte. A jsou zvláštní imperativy, třeba...
1: No?
0: Hněď.
1: Prosím?
0: Hněď.
1: Hněď. Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
0: Jindro, hněď mne.
1: A to je, no jo, aby to Jindra nepoplet, protože to může být hněď a taky jako hněditi.
0: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
1: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna.
0: No ne, no tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
1: Ano, může jí pohnědit, ale nemrkne.
0: Ano, ona může chtít. Jindro, hněď mě jo. A pak mě hněď.
1: Uhněď mne, nahněď mne a...
0: Nahněď mě.
1: Nahněď mne.
0: Trošku jen.
1: Ano, nahněď.
0: A pak mě dohněď.
1: Ale abys mne nepřehněd.
0: Přehněte šli toho vepře. Bude přehnětěný vepř.
1: No.
0: Petře. Nepřehněď hnědí vepře. Přehnědí šli hnědí vepře. Bude přehněděný vepř.
1: Hněď mi neď. Hněď mi neď!
0: To říká strýc,
1: jo? Nebo teta, podle toho.
0: Ano, ano.
1: Hněď mi neď!
0: Může. A ujec vykřikl.
1: Ano.
0: Hněď mi
1: neď!
0: Neď! Hned!
1: Hned! Hned! Hněď mi zeď a neď mi hněď.
0: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
1: Řekl zeď.
0: Ujcovi.
1: Ano.
0: Ane, zeď, to je marná věc.
1: To je chrám i tvrz.
0: To je uj.
1: Tak, a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
0: No je, je.
1: Třeba je, teď mě napadá. Tak jen tak to, takový smrť.
0: No o smrti se mluví dost, bohužel.
1: No ne, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
0: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
1: Totiž smrt z dž není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
0: Jdu, já jsem tomu dala, jdu, no. Jo.
1: Dejme tomu, že jdete, jo?
0: No.
1: A jdete takovým nějakým opuštěným, liduprázdným místem, tak k 9. večer, jo?
0: Po opiši.
1: Prosím?
0: Po opiši.
1: Jo, jo, jo, to je nejlíp. Po opiši. A
0: to je na Klárou, jo?
1: Já vím.
0: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
1: Ano, na opiši.
0: Já jdu po na opiši.
1: Po na opiši.
0: A se to jmenuje na opiši.
1: Ano, ano, na opiši.
0: Já jdu po na opiši.
1: Jdete po na opiši, jo? A nikde nikdo.
0: No, po na opiši, když jdu, tak nikde nikdo. Na opiši nikdo nikde.
1: Jo, jo. Na opišané spějí už většině.
0: Na opišní.
1: Na opišní, jo. Na opišanky taky.
0: Na opišné.
1: Na opišné, aha. Ano, na opišní.
0: To se píše s tvrdými. Opiš.
1: Já vím. To není jako opiš.
0: Ne. To je opiš.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši.
1: A nikde nikdo, jo?
0: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No, vidím, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mně stát, tak to udělám.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane,

skrýval, jako by se bál. Já jenom zíval, myslel, jak bych spal. Namísto toho dělám troškaře.

dal, stopař byl ten tam. Já dal pádě o dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo.

musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

očekávali už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

Vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.